0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

svého klínu, ať už je pryč. Je před sluncem mrak a stíny jsou lásky denní chleba. Vždyť miluji tě tak, že k tomu žádné lásky není třeba.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: Himmelhergotonrwetterkruzeiselement. Himmelhergotonrwetterkruzeiselement.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test varuje před zjednodušenými tvrzeními o kortizolu, hormonu stresu. Pro tělo je totiž nezbytný a jeho hladina se během dne přirozeně mění. Chronický stres navíc automaticky neznamená jeho zvýšení. Odborníci uvádějí, že nabídky antikortizolových doplňků jsou spíše marketing a pozornost by se měla soustředit na skutečné příčiny stresu. Vodní elektrárna Slapy v části Vltavské kaskády je opět v plné síle.
2: Důvodem roční odstávky třetinové části výkonu byla výměna 45-tunového bezpečnostního rychlouzávěru. Původní sloužil od zahájení provozu v roce 1955. Elektrárna prošla postupně úplnou modernizací všech tří soustrojí a je opět stabilním zdrojem energie. Luboš Dvořák, Povltaví.
1: Pravidelný restart telefonu může pomoci proti moderním kyberútokům. Vypnutí zařízení smaže škodlivý kód z paměti a přeruší řetězce napadení, včetně takzvaných zero-click útoků. Odborníci zároveň doporučují vypínat Bluetooth a Wi-Fi mimo domov a vyhýbat se cizím nabíječkám. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích hlavní aproxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Soutěžní sekce Proxima nabízí letos prostor filmařům čekajícím na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. Výběr soutěžních filmů ovlivňuje mnoho faktorů, mimo jiné i konkurence známých evropských festivalů. Víc nám prozradí umělecký ředitel Karel Och.
2: Je to boj, který samozřejmě někdy vyhrává Karlovarský festival, někdy festival v Lokarnu, v Benátkách a tak dále. Pak samozřejmě hrají svoji roli i distribuční strategie. Někteří zástupci filmů, ke kterým jsme zahořili upřímnou láskou, se rozhodli počkat třeba půl roku, protože chtějí festivalový start spojit s distribučním startem. Tudíž ty důvody, proč třeba nějaký film nedostaneme, můžou být i formální.
1: Archeologové vykopali na pomezí Vyškovska a Prostějovska neporušený džbán, vyrobený ve starověku na území Římské říše. Ležel vedle lidské kostry v germánském hrobě, který byl už před staletími vykraden. Zloděj ho ale nechal bez povšimnutí. Džbán je připomínkou toho, že se současná Morava málem stala součástí Římského impéria. Letošní ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle představuje díla renomovaných umělců Krištofa Kintery, Jana Švankmajera a Jaroslava Róny i méně známých tvůrců ze zahraničí. Přehlídka se zase koná v době Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, tedy do začátku července. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
3: A lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny.
0: Nekonečný příběh na Rádiu Beat. Rádio Beat.
3: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
0: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
4: A teď trochu z jiného soudku.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ultramaratonec René Kujanto zvládl. Přiběhl Finsko z nejjižnějšího na nejsevernější konec. Každý den běžel maraton. Prioritou bylo naplnit sbírku pro klub vozičkářů Praha. A v tuto chvíli je tam asi 98% cílové částky. Přispět můžeme na darujsprávně.cz do konce měsíce. Kolik toho René vlastně uběhl?
2: Jsem naběhal 1865 kilometrů a nějaké drobné. A mě to nedalo samozřejmě, abych si to nepřepočítal ještě na kroky, což je mnohem zajímavější číslo a impozantnější, aspoň to tak vypadá. Tak to bylo 2 milióny 83 tisíc a nějaké drobné kroků. Nejkrásnější byl asi doběhnout do cíle, najít ten kámen, na kterém je napsáno, že to je nejsevernější bod Evropské unie a Finska zároveň, což nebylo tak snadné, jak to vypadá. Na mapě totiž je ten nejsevernější bod jasně patrný, ale ten kámen s tou destičkou je umístěný trošku jako nelogicky asi 500 metrů odhadem od toho opravdu skutečného nejsevernějšího bodu přímo na hranicích s Norskem. Ale nejzajímavější zážitek byl asi, kdy jsme se v takovém řídkém lesíku usídlili. Někdy po 10. večer se tam objevila asi 10letá holčička na kole a že prý posílá táta a jestli si nedáme pivo a přivezla nám v batůšku 2 lahváče.
1: D-Test upozorňuje, že u některých rezervací nelze využít zákonnou 14-denní lhůtu na zrušení. Týká se to hlavně ubytování, dopravy nebo vstupenek na akce vázané na konkrétní datum a s omezenou kapacitou. Podnikatel sice může storno umožnit, ale není to jeho povinnost a může si účtovat poplatek. Google chystá nový nástroj umělé inteligence Omni pro generování videí. Má vycházet z modelu Vio a nabídnout výrazně lepší propojení obrazu, pohybu a mluveného slova. První testy ukazují vysokou kvalitu, ale také jeho velkou výpočetní náročnost.

ráno, víťáci, je sobota 20. června roku 2026, svátek má Květa a 7 minut po 8. hodině raní už vás ze studia Rádia Vít na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a jak jste slyšeli, nebo jak už dávno víte i z našeho webu, nebo z vysílání Vítu, zkrátka čeká nás nekonečný příběh, který budete vy tedy spolu se mnou pěkně dávat dohromady, píseň po písni, každá píseň má nějaký název, někdo ji zpívá, má nějaký příběh, no a kam se nám to vyvine, to uvidíme, záleží to jen a jen na vás, tedy důležité je zavolat na číslo 210 32 33 34, vždy pokračování, nějaké smysluplné, pokud možno vtipné toho našeho příběhu, nebo můžete i psát na všechny ty naše kontakty, třeba posílat SMSky na číslo 720 001 222. Uvidíme, kam to dotáhneme. Pamatuju, že jsme jeden příběh rozvíjeli třeba celý den, alebo když nám to šlo někam, jak se říká, do kytek, tak jsme rozjeli příběh nový, no a mě napadlo tento první sobotní pojmout tak, že by se mohl jmenovat Tažní koně. Ano, Heavy Horses, to jsou Jethro Tull. A teď, kam ty koně míří, kdo je vede, kdo je kočí, zkrátka kudy jedou, to už je jen a jen na vás. Ten příběh musíte rozvinout právě vy a já pouštím muziku.

0: Rádio Beat.
1: No ahoj Jiříku, tady Zdenda Stachovače, srdečně zdraví.
0: Ahoj Zdendo, tak jak bys pokračoval v příběhu?
1: No když to jsou tažní koně, tak táhnou dolů do Mexika.
0: Ano, takže The Dead Daisies.
1: Správně, naše oblíbená super.
0: Ano, tažní koně táhnou do Mexika. Výborně Zdendo, díky, měj se, ahoj.
1: Taky ahoj, krásnou sobotu.

0: lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
1: Ahoj, Jarda, velký losíň, odkud
2: lopatí. Ahoj, Jardo, tak koně nám odtáhli do Mexika, jak to bude dál?
1: Tak já bych s Mexikem pokračoval se třema sestrama.
2: Jakože vtále jsme v Mexiku, akorát se zatančíme s třema sestrama. Takhle
1: ano,
2: to myslíš.
1: Tak.
2: Dobře, tam se nám to bude vymýšlet. Díky, měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: nekonečný příběh po celý víkend na beatu.
1: Když jsou v Mexiku, musí si dát kapku Mex s mezcalou, píše Aneta, a tím pádem vybírá jak jinak než ZZ Top, a to je jejich mezcalero. Já ještě doplním, že historie tohoto nápoje sahá až do období před Kristem. Tehdy obyvatelé tedy toho obývající mexické území vyráběli z agáve jistý alkoholický nápoj, který však byl od toho dnešního mezcalu nahony vzdálen. Změna pak přišla až se španělskými dobyvateli, kteří znali proces destilace a tento faktor a některé další dali vzniknout receptuře mezcalu neměné a předávané z generace na generaci až do dnešních dnů. No a pak koukám, že nám někdo volá na to číslo 210 32 33 34. Jirka, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Ahoj, Tomáši.
2: Když už jsme v tom Mexiku,
1: ano.
2: Tak v Mexiku se pije tequila.
1: Ano.
2: Bum bum tequila od Kavátu.
1: Od Kabátu, bum bum tequila, no dobře, to je výborný pokračování, díky, ahoj.
2: Taky díky, měj se, ahoj.

0: Radio Beat.
1: Ahoj Jirko, Milda Turnov.
0: Ahoj Mildo, tak jak bys to viděl? Ty SMS-kal a tequila?
1: Já bych to viděl tak, že když jsme v Mexiku, tak bychom mohli jít na fotbal.
0: Potom, co jsme si dali tu tequilu a ten mezcal, že jo?
1: Tak. A podívat se na náš zápas nějaký. No takže bych dal Aleše Brichtu, hat-trick, nechte vlajky vlát.
0: Jasně, to se tam na to fandění hodí, viď, kor teďka. No. Jasně.
1: Jo.

0: ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj tlelivosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: Ano, i tenhle příběh, co zazněl teď v té upoutávce, tak ten byl moc vyvedený, my ale rozvíjíme od rána příběh jiný, já jsem ho nazval Tažní koně a právě ti, tedy Jethro Tull Heavy Horses, to byla ta skladba, kterou jsme započali víkend, tak ti táhnou svůj těžký vůz i úděl do zaslíbeného Mexika, ano, zazněli tu The Dead Daisies a jejich Mexiko, kde spočinou spolu s Faránkem a třemi sestrami, ano, tři sestry Mexiko, to byl další píseň našeho příběhu. Dochází zde ke konzumaci místních tradičních nápojů. Ano, zazněl kabát, bum bum tequila a ZZ Top Mescalero. Koně i s posádkou jejich vozu posilněni tequilou a mescalem vyrážejí na fotbalový zápas našeho týmu v rámci mistrovství světa a zazněl tu tak hat-trick a Aleš Brichta ve skladbě Nechte vlajky vlád. Výjimečně teď vezmu SMS-ku, protože Aleš shodou okolností, ne tedy Brichta, ale Bíťák Aleš píše, že

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Čau, Milančo.
0: Ahoj.
1: Naši fotbalisti můžou vyhrát a tím pádem může zaznít Gloria od Patti Smith.
0: No to asi může, ale ono to teda bylo 1-1, ale co? My to dáme, že vyhrajou, viď?
1: Jo, přesně tak, ale čau.

0: příběh
1: po celý
0: víkend
1: na bítu.
2: Tady Michal.
3: Tak ahoj Michale, tak náš ahoj. Tým vyhrál, hele, v Mexiku, tak jak to vidíš?
2: No já si myslím, že za odměnu půjdou na koncert Lynyrd Skynyrd, který se tam koná do okolností.
3: Ano, a dáme si nějaký Lynyrd Skynyrd tím pádem.
2: Ano.
3: Je to tak, teda. Dobře, tak jo, to je dobrý nápad, myslím, za odměnu je. Takhle, viď. Tak jo, měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do Špindlerova mlýna.
2: Na to, že krkonošský Špindlerův mlýn se původně jmenoval Svatý Petr, tak se po více než 250 letech stal lyžařským, turistickým a filmařským centrem. To úřední šemle německy mluvící veřejnosti ve Vídni způsobil, že při žádosti o výstavbu kostela uvedli místní místo podpisu ve mlýně pana Špindlera. Souhlas tak byl vydán na neexistující obec. Ovšem Češi operativně, aby neměli z ostudy kabát, nechali na jiném úřadě vše přejmenovat a bylo. V roce 1972 sem filmaři umístili jeden z příběhů rodiny Homolkových a o 5 let později se zde točila Velryba s Tomášem Holím. V osmdesátkách vznikaly Sněženky a Machři, pak už přišli Snowboardiáci a další tituly. Současný Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně bez už vyhynulých mamutů srstnatých. Nalezli ho v extrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Vyplývá to z nové studie. Starodávná DNA zachovaná v hermeticky uzavřených norách pochází z období před 700 tisíci až 3 tisíci let. Nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
3: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
4: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
5: 9:06 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a vymýšlíme již od rána parádně spolu s vámi trošku samozřejmě Crazy, ale to by jinak ani nešlo, příběh. Já jsem ho nazval hned ráno tažní koně, no ale tihle tažní koně, tak ty jste hned, vy jste je poslali do Mexika, tam spočinuli spolu s Fanánkem, to jsme si dali 3 sestry Mexiko a taky The Daisy z Mexiko, dali si tam tequilu a Mezcal, kabát, ZZ Top, ano, šli na fotbal, kde tedy hrál náš tým, tak jsme si poslechli hat-trick, nechte vlajky vlád, a protože se utkali s jeho Africkou republikou, zazněli tu JAR, překvapivě oproti tedy realitě zvítězil ten náš tým a tak jsme si dali oslavnou píseň Gloria od Patti Smith, no a za odměnu všichni vyrazili společně na koncert Lynyrd Skynyrd, tedy předpokládám tažní koně zůstali za park před stadionem, nicméně posádka i s fotbalisty, všichni šli slavit na místní koncert, nebo zkrátka na koncert, který se právě v Mexiku v ten den konal, a to byl Lynyrd Skynyrd, jejich muzika tu zazněla. Nejlepší je, když víte pokračování, napadlo by vás, jak by se to mohlo vyvíjet, zavolat na číslo 210 32 33 34. Ovšem já teď tedy výjimečně využiju zprávu z mobilní apky, kde tady Standa píše, ne ten náš Standa, ale Standa Víťák, píše, že na tom stadioně, jak tam všichni se tak bavili u těch Lynyrd Skynyrd, tak protože tam bylo vedro a používali pyrotechniku, tak tam začalo hořet a prý to nemá být Burn od Deep Purple, ale Burn od The Cure, no tak proč ne, ten já jsem třeba dlouho neslyšel, přitom taková hezká písnička, tak já ji tam šoupnu, no a jak to s tím ohněm dopadne vůbec tam na tom stadioně, kde hráli ty Lynyrd Skynyrd, to mi právě zavolejte nebo napište vy, nějakou píseň zase vymyslete pěkně na pokračování. Už to hraje, to už k tomu patří tohle.

Když hoří, tak hoří, tak musí přijet hasiči. Ale hasiči přijeli a neměli vodu, to znamená skupina Bompary. Zdravý had, ahoj.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
1: Ale ten náš s názvem Tažní koně se vyvíjí poněkud jinak a jak jste slyšeli před chvílí, když zazněli Hasiči od legendárních přímo Bompary, já si tuhle kapelu pamatuju z pražských beat salonů, to byla Legra tehdy, nicméně tu píseň vybral Býťák, takže zkrátka namluvil ten svůj vzkaz, ten tip do té naší mobilní apky a to mi přijde úplně super, jako samozřejmě volejte dál klidně, ale tohle je taky cesta, případně pište a to vždycky nějak zkombinuju, aby se ten příběh vyvíjel co nejlépe. No a právě, že tu mám zase další vzkaz z té naší mobilní apky, tak já ho teda pustím a uvidíme, kam se nám ten příběh vyvine. Zatím tedy jsme na stadionu, kde byl koncert Lynyrd Skynyrd v Mexiku. Začalo hořet a přijeli hasiči, neměli vodu. Tak.
2: Ahoj Jirko, stadion zhořel na popel. A jak ještě doutnal, tak vítr zanesl ten dým nad nedaleké jezero a z toho vyplývá, že si zahrajeme Smoke on the Water od Deep Purple. Díky, čau Viktor.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Jirko, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši.
1: Napadlo, když jsme se teda odstali na tom jezeře,
0: ano.
1: Na tom jezeře byl rybář a ten se kochal od soumrku až do úsvitu.
0: Ano.
1: To zná písnička od Dogin, že by to takhle mohlo navazovat.
0: Jo, to já to vím, já jenom čekám, až to řekneš Býťákům, víš, já třeba.
1: No, jasně, pardon.
0: Takže Doga od soumraku do úsvitu, ano, se kochali na tom jezeře, jasně, to je dobrý, měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.

0: nekonečný příběh
1: po celý
0: víkend
1: na bítu.
2: Nazdar Jirko, tady Radek.
3: Ahoj Radku, tak jak bys to viděl, kochají se tam od soumraku do úsvitu.
2: Kochají se, určitě budou mít žízeň.
3: Ano.
2: Hasiči taky, když to hasili, tak bych dal gambrinus od Myšíka.
3: Dobře, no zrovna teda hasit tímhle pivem, teda čověče, ale dobře, no, ta písnička je hezká.
2: No.
3: Tak jo, hele, dáme
2: tak potom
3: to
2: tam. Tak potom na kovárně tři sestry.
3: Tak dáme v obě, hele, za sebou, jo?
2: Dobře, jo, fajn, tak. Díky moc, čau.

0: ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: A já připomenu, že ten náš nekonečný příběh pomocí písní a muziky, tuzemské, zahraniční, jaká vás napadne, můžete rozvíjet úplně všichni, jen prostě je důležité mít fantazii a tu určitě vy máte, jak vás tak znám, volejte na číslo 210 32 33 34, když vás napadne, jak by to mohlo pokračovat. No a já tady mám tedy výjimečně zase jednu zprávu z apky a v té se píše: fotbal balisté s rybářem i osádkou vozu v čele s tažnými koníky se po prohýřené noci, ano, to byl ten Gambrinus na kovárně v Mexiku, tak se po prohýřené noci probouzejí a spatřují krásné červencové ráno, což je neobyčejně dojmé. Ano, to jsou Jurek a Heap July Morning. No a jsem zvědav, jak to tam dál s nimi dopadne, s tou naší osádkou, s těmi koňmi, s fotbalisty, no zkrátka to je jen a jen na vás, nebojte se, pište, volejte, anebo to se nám osvědčilo, můžete ten svůj tip na pokračování namluvit svým vlastním hlasem, vlastními slovy po rozmyslu do té naší mobilní apky.

0: Rádio Beat.
1: Tady Milda Příbram, ahoj.
0: Ahoj, Mildo.
1: No taky mohu přiletět v mránu Albatros, buď Fleetwood Mac.
0: Dobře, ale tak to je, že je to ráno, že jo, July morning.
1: Vlastně, no, a no. Na obloze vlastně byl Albatros.
0: No tam se to Albatros sama jen hemží, já to tam znám, člověče, v Mexiku, no je.
1: Tak jo, tak tady, ahoj.
0: Ahoj.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: No a zatím vám to tedy jde moc, moc hezky. Přesunuli jsme se tedy s tažnými koňmi z Mexika, no vlastně stále jsme v Mexiku, zúčastnili jsme se fotbalového zápasu, teď už jsme byli na koncertě Lynyrd Skynyrd, kde vypukl požár, který jsme neúspěšně hasili spolu s bompery, hasiči, ano. Vyskytl se nám dým nad místním jezerem, kde pak jsme koukali spolu s rybářem, tedy na zaprvé na, od soumraku až do úsvitu jsme tam byli s Dogou a pak se nám tam po požití nějakého toho alkoholu s Láďou Mšíkem a třemi sestrami se nám tam, co to tam bylo, jo, July Morning, ráno, ano, Jura jak hýb a teď nám tam vyplul nebo objevil se na obloze krásný albatros a teď tu mám tedy výjimečně zase zprávu, tentokrát je to SMSka od Daniely a ta píše, albatros mířil k nebesům tak, že to vypadalo, jako kdyby stoupal po schodech přímo do nebe. Ano, to je pravda, to tak může někdy se jevit a zvlášť, když k tomu hraje tahle krásná píseň, tedy právě ty schody do nebe od Led Zeppelin. Kdo by chtěl nějak pěkně pokračovat, už můžem třeba sledovat příběh toho albatrosa, to už je právě jen a jen na vás, tak volejte, pište, anebo můžete namluvit ten svůj tip na pokračování do té naší mobilní apky.

0: way to heaven.
1: Radio Beat. A teď trochu z jiného soudku.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test varuje před zjednodušenými tvrzeními o kortizolu, hormonu stresu. Pro tělo je totiž nezbytný a jeho hladina se během dne přirozeně mění. Chronický stres navíc automaticky neznamená jeho zvýšení. Odborníci uvádějí, že nabídky antikortizolových doplňků jsou spíše marketing a pozornost by se měla soustředit na skutečné příčiny stresu. Vodní elektrárna Slapy v části Vltavské kaskády je opět v plné síle.
2: Důvodem roční odstávky třetinové části výkonu byla výměna 45-tunového bezpečnostního rychlouzávěru. Původní sloužil od zahájení provozu v roce 1955. Elektrárna prošla postupně úplnou modernizací všech tří soustrojí a je opět stabilním zdrojem energie. Luboš Dvořák, Povltaví.
1: Pravidelný restart telefonu může pomoci proti moderním kyberútokům. Vypnutí zařízení smaže škodlivý kód z paměti a přeruší řetězce napadení, včetně takzvaných zero-click útoků. Odborníci zároveň doporučují vypínat Bluetooth a Wi-Fi mimo domov a vyhýbat se cizím nabíječkám. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
3: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
4: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
5: 9:55 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a ten příběh se nám zatím od rána krásně daří rozvíjet. Muziky tu zazněla spousta a spousta napříč žánry. V té uplynulé hodině jsme se tedy v červencovém ránu spolu s Jurajem Heap ocitli tedy stále v Mexiku. Jsme tedy spočinuli takhle. Fleetwood Mac Albatros, ano, tohoto krásného ptáka, tam naši hrdinové spatřili právě v to krásné ráno. No a pak ten začal stoupat k nebi, jako by to byly schody, takže zkrátka Stairway to Heaven, schody do nebe, Led Zeppelin, zazněli a uzavřeli nám hodinu. No a jak budeme pokračovat dál, kam se ten příběh vyvine, to je právě jen a jen na vás a už tu mám Býťáka, který se krásně dovolal na to naše číslo 210 32 33 34, aby ten příběh vyprávěl dál. Jirka, Rádio Beat.
6: Vašik, ahoj.
5: Ahoj, Vašku. Tak jak bys to viděl? Albatros nám míří k nebesům.
6: No, já bych viděl, že míří k nebesům na sever.
5: Ano.
6: Ty tažní koně ho sledujou.
5: Ano.
6: A míří až do Hondurasu.
5: Ano, takže to bude ten Olin, ne? Ne je z chleba.
6: Tak, Honduras.
5: No, to je konstrukce tohle, viď, teda.
6: No, aby jsme se posunuli z toho Mexika taky někam jinam.
5: Jasně, no Honduras, to je kousek, viď, tam, že jo, nebo není, já teďka nevím.
6: No, hele, já myslím, že možná ani, jo.
5: Já si to vygoogluju a budu pak za chytrýho, jo, tady.
6: Mně to nenapadlo, vygooglit si to nejdřív a podívat se.
5: Ale v každém případě je dobrá muzika a myslím, že teď se nám to bude vymýšlet. Hele, tažní koně, Albatros a všichni mířejí z Mexika do Hondurasu, no to... Tam to nějak určitě vyplyne zajímavě.
6: A ve finále jdou na sever, takže jak to viděl potom, tak na kabáty mířím na sever.
5: Jo, že? A nebo bychom mohli dát tupak, hledáme Honduras a hned pak dáme ty kabáty na sever, co ty na to, takhle jako.
6: No hele, to je úplně super,
5: tak
6: perfektní.
5: Jo, tak to tak uděláme.
6: Tak jo, hele, díky moc, hezký den, ahoj.
5: Ahoj.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Tak, nádherný tupláček přímo na sever jsme se s Albatrosem vypravili. Ano, a teď tu mám zase pro změnu mailík jeden a v tom se píše: pozdravujem z Podvysokých Tatier, z Popradu. Ano, tam je to krásné. Keď už Albatros vyletěl do neba a pak na sever, poslal svojmu námorníkovi pozdrav. Rime of the Ancient Mariner od Iron Maiden. Ano, tohle je právě příběh o námořníkovi, který zabil Albatrosa a byl pak za to odsouzen takto bloudit po moři. A ještě se tu píše: pozdravujem ze Slovenska všetkých býťákov, Mirec, nebo Mirek, zkrátka, ano, to je hezký typ, hezké pokračování, takže pak jsem zvědav tedy, kam se takhle s tím Albatrosem z toho moře dostaneme. Zatím se nám tedy daří ten příběh stavět víc než krásně, nádherně spolu s vámi, býťáci. A tuhle píseň, téměř 13 minut 26 má, tak tu si s vámi pěkně vychutnám i já tady na Beatu.

Stardog.

0: vyobít.
1: Jirko, tady je Ivan.
0: Ahoj, Ivane.
1: Můžeme pokračovat ano. V albatrosích příbězích?
0: No povídej, ano, tak jsem zvědav.
1: Měl bych dva tipy. Hrozně mi chybí Ota Petřina, jeho kytara, takže když byste našli v archivu Nautilus od Václava Neckáře, ať tam máme to téma moře, vlny, oceány, anebo mořskou panu s alba tomu, kdo nás má rád, tak to by bylo vrcholné štěstí na D1.
0: To tam by se nám to hodilo, že jo, když jsme na tom moři s tím námořníkem, Nautilus může plout dole, že jo, pod tou lodí jeho, a mořská pana, ta by tam ještě u toho mohla tak nějak sekundovat, ne, jako tak trošku.
1: Tak když zapátráš u vás, oprášíš drážky vinilů, kazet a nosičů, tak to bude hezký mořský albatrosí zážitek.
0: Ano, ano, to jsem zvědav, kam se pak posuneme. Hele, tohle je, myslím, takový zatím mořský téma, ale kdo ví, hele, přes Mexiko do Hondurasu jsme to vzali, teďka na moři, no nádhera, hele. Tak díky
1: pak
0: tobě.
1: Pak už jenom heaven and hell. Tak ať se píťákům daří, těm krásnou sobotu, rock'n'rollu zdar.

jako klíčkem písní odemknout. Rozdávat lásku uvnitř schovanou až do dna. A potom zas dále plout. Projít se Atlantidou

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
1: Ahoj, je to Karel.
2: Ahoj, Karle.
1: Ale já bych to viděl tak nějak, že když už jsou na tom moři,
2: ano,
1: a plujou,
2: ano,
1: tak se dostali na nějaký ostrov.
2: Mm-hmm.
1: A tam byla sopka.
2: Mm-hmm.
1: A ta sopka byla v Stromboli.
2: Stromboli, a on se přímo ten ostrov jmenuje Stromboli totiž,
1: ano,
2: ještě k tomu. Ano, ano,
1: ano.
2: Dobře, dobře.
1: Takže něco o Stromboli.
2: Stromboli, to se nám to vyvíjí, veď, krásně.
1: Ty, no je. Teda.
2: Tak díky.
1: Sluchá vodána, sice jsem měl přestávku, už jako zase jsem.
2: No tak děkujem, zůstáváme vlastně u tuzemský muziky potom, hneckáři, bacilech a Otovi Petřinovi.

0: Rádio Beat.
1: No, ahoj Jirko, Kamil.
0: Ahoj Kamile, no.
1: Já si trošku nahraju s češtinou, jestli můžu, jo.
0: Ano, ano.
1: Na úpatí té sopky Stromboli, ano. Je to sice málo pravděpodobné, no. Ale rostl tam strom. No. A to je písnička od skupiny Olympic.
0: Jasně, no a tak na ostroje může být strom, tak jako tak, že jo?
1: No samozřejmě.
0: Kdyby to nebyl Stromboli.
1: Různé stromy, ano, jasně, přesně tak.
0: To je zprázněn na zemi, že jo, strom.
1: Ano, ano.
0: Jasně, a to je pěkný album do dneška, no.
1: Jo, mám ho taky. Mám většinu. Většinu desek od Olympiku.
0: Tak to jenom shrneme, dostali jsme se tedy s Nautilem, s Mostkou Panou.
1: Ano.
0: Jsme se dostali na ostrov Stromboli a tam jsme našli strom. No nádhera. Díky, jo. Ahoj.
1: Ahoj, díky, ahoj.

0: Pátkový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Soutěžní sekce Proxima nabízí letos prostor filmařům čekajícím na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. Výběr soutěžních filmů ovlivňuje mnoho faktorů, mimo jiné i konkurence známých evropských festivalů. Víc nám prozradí umělecký ředitel Karel Och.
2: Je to boj, který samozřejmě někdy vyhrává Karlovarský festival, někdy festival v Lokarnu, v Benátkách a tak dále. Pak samozřejmě hrají svoji roli i distribuční strategie. Někteří zástupci filmů, ke kterým jsme zahořili upřímnou láskou, se rozhodli počkat třeba půl roku, protože chtějí festivalový start spojit s distribučním startem, tudíž ty důvody, proč třeba nějaký film nedostaneme, můžou být i formální.
1: Archeologové vykopali na pomezí Vyškovska a Prostějovska neporušený džbán, vyrobený ve starověku na území Římské říše. Ležel vedle lidské kostry v germánském hrobě, který byl už před staletími vykraden. Zloděj ho ale nechal bez povšimnutí. Džbán je připomínkou toho, že se současná Morava málem stala součástí Římského impéria. Letošní ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle představuje díla renomovaných umělců Krištofa Kintery, Jana Švankmajera a Jaroslava Róny i méně známých tvůrců ze zahraničí. Přehlídka se zase koná v době Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, tedy do začátku července. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na rádiu Beat.
3: Nekonečný příběh po celý víkend
4: na beatu. 5 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a musím říct, že ten příběh se nám tedy od rána vyvíjí přímo úžasně, tedy ocitáme se už tedy teďka na ostrově a zároveň u sopky Stromboli, na úpatí sopky nalézáme strom, ano, proto zazněl Olympik, no a co se nám teď u toho stromu, nebo pod ním, nebo tam někde stane, no to jsem zvědav, to právě je důležité, buď zavolat na číslo 210 32 33 34, už koukám, že někdo volá, tak to vezmu, ale můžete třeba namluvit do mobilní apky ten svůj tip na pokračování, nebo i napsat a nějak ten příběh dáme krásně dohromady. Tak jsem tedy na vás zvědav. Jirka, Radio Beat.
5: Ahoj Jirko, tady zase Zdenda.
4: Ahoj Zdendo, tak jak to vidíš s tím stromem na Stromboli?
5: Já bych takový nápad, jestli to není blbost, že by pod těma stromama se konala slavnost zahradní.
4: Zahradní slavnost, jo. A myslíš tu od Merillion jako Garden, anebo tu od Citrónu?
5: Od Citrónu, jestli bych. Od Citrónu,
4: jo. Ale případně, kdyby to byla jako mezinárodní slavnost, bychom mohli udělat od Citrónu a zároveň i od Merillion. Co ty na to? Takový tuplák zahradně slavnostní.
5: Asi jo, to bys mohl dát, no, to bylo dobrý.
4: Musíš se radovat, ne? Asi, ale určitě, to je skvělý
5: určitě
4: nápad.
5: Určitě to tam dej.
4: Víte, jo, je tam to dobře vymyslel. Jasně. A to se nám to bude teď vymýšlet na zahradní slavnosti, hele, tam se můžou udát takový věci, to se o tom...
5: To bys koukal, člověče.
4: No já už jsem toho věděl tolik, že už bych asi se ničemu nedivil, ale...
5: Jo, jo.
4: Ale na druhou stranu, hele, třeba býťáci překvapěj.
5: Jasný, hlavně, že je sranda, že nás to baví.
4: Hej se hezky, ahoj.
5: Taky, čau.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Ahoj Jiří, tady zdraví Mirek od Řípu.
4: Ahoj Mirku, tak...
3: No jak vidím, jak se to vyvíjí na tom ostrově Stromboli.
4: Zahradní slavnost je tam, no, teďka.
3: Teď je tam zahradní slavnost, ale já si myslím, že ten strom tam určitě nebyl sám, že to bylo někde na pokraji nějaký džungle.
4: No.
3: A v té džungli žil kdysi nějaký Mowgli.
4: No, ale ten by mohl být taky na té zahradní slavnosti klidně, že jo?
3: No taky, no, ale já bych to viděl tak, že to byl ten Mowgli z třetí knihy Džunglí.
4: No, takže progresu, že jo, ano.
3: Ano, no jo, jenomže my už jsme se, to jsou de facto jenom naše vzpomínky. Já bych se přenesl do současnosti a myslím si, že džungle nám teďka hrozí všude. Džungle 21, traktor.
4: Traktor, jo, teda. Takže má uglího ne, teda. A nebo no, oboje.
3: Nebo oboje, kdyby to šlo, no. Přenést se z té minulosti do současnosti.
4: Dobře, tak to takhle, jak se říkal ten traktor, že je?
3: Džungle 21 je to titulní píseň z poslední desky.
4: Dobře, ale aby se nám to vyvíjelo, tak to teda hodíme, že je to na té zahradní slavnosti, aby to šlo postupně, jo?
3: Jo, postupně,
4: tak
3: ano.
4: To může
3: ano,
4: být
3: ano.
4: Pěkná džungle, hele, jako a zahradní slavnost nakonec. Co si
3: no ježišmarja.
4: Tak jo, díky, ahoj.
3: Tak jo, těším se zase nikdy, ahoj.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj Jirko, tady Zdeněk z Bělníka.
0: Ahoj Zdendo, tak jak bys to viděl dál ten příběh?
1: No jestli pořád jsi na té zahradní slavnosti.
0: No je to tam pěkná džungle už, no teďka.
1: No já bych dal Zeppeliny, Celebration Day od Zeppelinu.
0: Takže pořád jsme právě na té teda, na té oslavě.
1: Na tý...
0: Jasně, a, jasně, ale...
1: Mě to vypadlo úplně z hlavy, Celebration Day.
0: No. Už jsme říkali, že je tam džungle, no uvidíme, co se tam, co se, jak a. se to vyvine dál. No Zeppeliny dám rád, samozřejmě.
1: Já jsem taky rád a děkuji, že jsem se dovolal.
0: Tak jo, měj se, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: nekonečný, nekonečný příběh po celý víkend
1: na bítu. Ahoj Jirko, protože oslava se koná pod stromem u sopky Stromboli, poblíž pobřeží, objeví se piráti a slavnost, ze které je již pěkná džungle, přepadnou. Takže Running Wild a Under Jolly Roger. Ano, Jolly Roger, to je přímo ta známá pirátská vlajka s lebkou a skříženými hnáty. A tohle pokračování našeho příběhu nám poslal jako zprávu do té naší apky Bíťák René.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj Martine, tak zahradní slavnost nám přepadly Piráti, co s tím budeme dělat?
1: Tak, kdo jiný by to mohl zachránit než Templáři, že jo?
0: Templáři, dobře, a jakou píseň teda dáme Templářskou?
1: Sabaton, Templář.
0: Sabaton a Templáře, dobře, no tak uvidíme, jak to dopadne, budeme mít jakou metalovou teďka sérii.
1: Musíte jednat pořádek trošku.
0: Dobře, tak Templáři to tam prostě zmrzkají nahromadu, jasná věc.
1: Super, děkuju, hezký den, ahoj.

Ano, tak to byl Sabato na jejich templáře a já se musím teda přiznat, že i když nejsem úplně největším fanouškem zrovna Sabatonu, tak jsem si nechal tuhle skladbu tady ve sluchátkách celou dobu a musím říct, že je to teda profesionální práce, ta aranž jako celkový zvuk a i ten, vlastně to aranž má tam toho, nevím, jestli je to přímo živý orchestr nebo klávesy, ale zní to tam v tom stereu teda skutečně nádherně, doporučuji, ale v každém případě templáři nám v našem příběhu, který rozvíjíme už od rána, zachránili zahradní slavnost, která se nám udála pod stromem u sopky Stromboli. Tam nám to přepadli piráti, proto tu zazněli Running Wild a teď to takhle zachránili templáři. No a teď tady využiju zase zprávu z naší apky, kdy Aneta, ale možná je to jiná než předtím, píše, že za tu záchranu je potřeba pořádně poděkovat, ale protože Led Zeppelin si hrál před chvílí, ano, to je pravda, dej tam prosím tě skladbu Thank You od mé oblíbené Tesly. No jasně, to bude pěkná děkovačka od Tesly, no a teď jak to, jestli budeme ještě děkovat, nebo jak se nám to vyvine, to je zase na vás, buď to volejte na číslo 210 32 33 34, no můžete namluvit ten svůj tip na pokračování do naší mobilní apky, nebo prostě napsat, to je na vás a už tam sázím tu Teslu a jejich děkovačku za záchranu. Thank you.

0: ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: No ahoj, Jiříku, jsem dál.
3: Zase ty, no tak povídej, rychle, máme děkovačku.
2: Ale, tak je to úplně jednoduchý. Tak na tu záchranu je potřeba se napít, takže si dát dobrou irskou whisky.
3: No, tak teď už je, že už děkovali, takže potom jako se to zapíjí, jo, po té děkovačce. To byla mimochodem Tesla sice, ale hrála ten jako vlastně cover Led Zeppelin, že jo? Což nám nevadí. A co si to teďka říkal, že dáme?
2: Whisky in the jar, dobrou irskou whisky.
3: Jasně, dáme jí od Thin Lizzy, nebo jí dáme od Metallica.
2: Thin Lizzy, jedině.
3: Dobře.
2: Mám rád.
3: Tak jo, tak tam dáme Thin Lizzy. Whisky in the jar a jsem zvědav, jak to bude pokračovat dál.
2: Tak, zapijem to hezky a jdeme dál.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ultramaratonec René Kojanto zvládl, přeběhl Finsko z nejjižnějšího na nejsevernější konec. Každý den běžel maraton, prioritou bylo naplnit sbírku pro klub vozičkářů Praha a v tuto chvíli je tam asi 98% cílové částky. Přispět můžeme na darujsprávně.cz do konce měsíce. Kolik toho René vlastně uběhl?
2: Jsem naběhal 1865 kilometrů a nějaké drobné. A mě to nedalo, samozřejmě, abych si to nepřepočítal ještě na kroky, což je mnohem zajímavější číslo a impozantnější, aspoň to tak vypadá, tak to bylo 2 milióny 83 tisíc a nějaké drobné kroků. Nejkrásnější byl asi doběhnout do cíle, najít ten kámen, na kterém je napsáno, že to je nejsevernější bod Evropské unie a Finska zároveň, což nebylo tak snadné, jak to vypadá. Na mapě totiž je ten nejsevernější bod jasně patrný, ale ten kámen s tou destičkou je umístěný trošku jako nelogicky asi 500 metrů odhadem od toho opravdu skutečného nejsevernějšího bodu přímo na hranicích s Norskem. Ale nejzajímavější zážitek byl asi, kdy jsme se v takovém řídkém lesíku usídlili. Někdy po 10. večer se tam objevila asi 10letá holčička na kole a že prý ji posílá táta a jestli si nedáme pivo a přivezla nám v batůšku 2 lahváče.
1: D-Test upozorňuje, že u některých rezervací nelze využít zákonnou 14-denní lhůtu na zrušení. Týká se to hlavně ubytování, dopravy nebo vstupenek na akce vázané na konkrétní datum a s omezenou kapacitou. Podnikatel sice může storno umožnit, ale není to jeho povinnost a může si účtovat poplatek. Google chystá nový nástroj umělé inteligence Omni pro generování videí. Má vycházet z modelu Vio a nabídnout výrazně lepší propojení obrazu, pohybu a mluveného slova. První testy ukazují vysokou kvalitu, ale také jeho velkou výpočetní náročnost.
3: A lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. Oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny.
4: Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
5: 4:12 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme 20. červen roku 2026 a svátek, že má květano a taky, že již od rána stavíme spolu s vámi tady z písní a muziky na Rádiu Beat nekonečný příběh. Krásně se nám to vyvíjí s naší partičkou. Jsme spočinuli na ostrově Stromboli pod stromem na zahradní slavnosti, kterou přepadli piráti, osvobodili všechny templáři, pak se slavilo a popíjelo spolu s ten Lizzy, Whisky in the Jar. Ano, jak to pak dopadne, to se právě dozvíme od dalšího z vás, kdo se nám, jak je to teda úplně nejlepší, dovolal na to naše číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
6: Ahoj, tady Pavouk.
5: Ahoj, Pavouku.
6: Hele, víš, co mě napadlo?
5: Povídej.
6: Ty teďkon dávají tu whisky.
5: Ano, ano.
6: No tak od kabátů denně ožralej.
5: Jo, to bude teda tam...
6: Jakože to přehnali, no. Tak...
5: Jasně, dobře, no tak to tam šoupnem klidně, no. Jo? Denně ožralej, jo. Mám no, veliký pupek, smrdím a jsem špinavý je tam, že?
6: No, jasně.
5: Dobře, tak
6: díky. Tak hezký víkend a dík za pořad.
7: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči na diskotéce.

Ahoj Jirko, každá oslava jednou skončí, tak bych dal, a rána bývá krušné, tak bych dal Špejchar Blues od Mišika. Díky.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: No já to vidím, je spoustu vašich už třeba namluvených, nahraných vzkazů v té naší apce. Tam je jenom důležité, oni se někteří se vracíte jako zpátky v tom příběhu, což by jako tak moc jako nevadilo, ale jde o to, aby se posouval někam dál, takže nám už skončila zahradní party, bylo tam nějaký to přepadení, osvobození, oslava, teď už se všichni tam zrubali a už se zbudili, už teďka máme kocovinu, takže klidně dávejte další, nahrávejte další a další vzkazy, já to tak nějak se pokusím dát co nejlíp dohromady, ať ten příběh je co nejlepší a taky ta muzika je rozmanitá a mám tu teď, a to dokonce napadlo několik z vás, ale tady třeba tohle je zrovna býťák Robert a ten píše, některým je tak strašně špatně, že musí je vyhledat lékaře a ten je tam mezi přítomnými. Takže by bylo dobré zahrát skladbu Doctor Doctor od UFO. Ano, já jsem dokonce tady našel takovou pěknou, trošku delší živou verzi, tak tu si dáme a jsem zvědav, jak to dopadne s našimi cestovateli v podstatě dál s touhle skupinkou. Dáme si UFO a jsem tady zase jedno velké ucho na čísle 210 32 33 34, případně na dalších kontaktech.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, Tomáši.
1: Napadlo mě, že vlastně doktor doporučil pacientovi slunce, což je jakoby zdroj, a nejlepší zdroj to je prostě Roman Dragoun.
2: No jasně, to je rozumná řeč celkem. Dáme to tam
1: a třeba jestli by to šlo, ještě, ale to je jenom zvláštní přání, jestli by to šlo prostě i s Michalem Pavlíčkem a Otou Balážem, jakoby ten zdroj byl ještě silnější.
2: To je hezká verze, no tak to tam dáme a to se uzdraví všichni na to tata.
1: Dobře, tak jo.
2: Díky,
1: ahoj. Dejte hezky, ahoj.

odkud život září. Východy sluncí ve zlatě, činím se s láskou, ať se ti daří.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: No a já připomenu, že zatím se nám to vyvíjí tak, že po zahradní slavnosti, kde se všichni zrubali jak zvěřátka, jim bylo zkrátka špatně, měli kocovinu, až musel tedy k některým přistoupit lékař a ten jim doporučil, že nejlepší léčbou bude sluneční zdroj, proto tu zazněl tedy Roman Dragoun a spolu s ním také Ota Baláš a Michal Pavlíček. No a teď tu mám dvě zprávy z mobilní aplikace, kdy Blanka píše, že to s tím sluníčkem trošku přehnali, neuvědomili si, že jsou v tropech a proto byli pěkně spálený a spálená, to je skladba od Odysseje, ano, tak tu tam dáme. No a Tom ten zase píše a během jejich léčby začalo k tomu sluníčku také pršet a nad ostrovem se objevila krásná velká duha, takže Rainbow, ano, to je ta dvojice písní, která teď zazní a jak jsem říkal, úplně nejlepší je zavolat 210 32 33 34, pokud víte, kam by se to mohlo tenhle příběh vyvíjet nějakým směrem dál, ať už smysluplně, anebo úplně nesmyslně. To je na vás.

0: konečný příběh po celý víkend na Beatu.
1: Rádio Beat.
2: Ahoj Jako, Karel.
1: Ahoj Kájo.
2: Ještě jednou a už dneska naposledy.
1: V pohodě, povídej.
2: Já jsem asi před 3 hodinami dlouho dostal na ten ostrov.
1: Ano.
2: A pořád se tam motají.
1: Teď mají tu duhu tam, věď.
2: Tak nějak bych to tam jako na tom ostrově ukončil, protože tam přijela cizinecká policie.
1: Ano.
2: Zjistili, že nemají víza.
1: No.
2: Tak je naložili na loď, odvezli je do Říma. Tam je zavřeli do úplně tmavých kobet. Takže oni všichni dostali absolutní strach ze tmy. Takže Fear of the Dark, Otary Maiden.
1: Jasně, no co by ne. Takže jsme, ale musíme teď ještě, takže jsme v zimě ve vězení.
2: A mají strach ze tmy.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do Špindlerova mlýna.
2: Na to, že krkonošský Špindlerův mlýn se původně jmenoval Svatý Petr, tak se po více než 250 letech stal lyžařským, turistickým a filmařským centrem. To úřední šeml německy mluvící vrchnosti ve Vídni způsobil, že při žádosti o výstavbu kostela uvedli místní místo podpisu ve mlýně pana Špindlera. Souhlas tak byl vydán na neexistující obec. Ovšem Češi operativně, aby neměli z ostudy kabát, nechali na jiném úřadě vše přejmenovat a bylo. V roce 1972 sem filmaři umístili jeden z příběhů rodiny Homolkových a o 5 let později se zde točila Velryba s Tomášem Holím. V osmdesátkách vznikaly Sněženky a Machři, pak už přišli Snowboardiáci a další tituly. Současný Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně bez už vyhynulých mamutů srstnatých. Nalezli ho v extrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Vyplývá to z nové studie. Starodávná DNA zachovaná v hermeticky uzavřených norách pochází z období před 700 tisíci až 3 tisíci let. Nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
3: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
4: Vymýšlejte další děj dlelivosti. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
5: Minutku po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a musím tedy říct, že zatím se nám to vyvíjí tedy pěkně psycho, dalo by se říct. Zkrátka díky vám a písním, které vybíráte, se naši hrdinové toho našeho příběhu, já už jsem úplně zapomněl, koně tam byly na začátku a Nautilus s kapitánem Nemem a také Mořská Panna, já nevím, kdo ví, kdo ještě, tak ty se nám z toho ostrova Stromboli, kde měli zahradní slavnost, nějaké přepadení tam proběhlo, tak nakonec se dostali tedy spolu s cizinou policií, která je tam zatkla, až do Říma, do vězení, kde tedy měli v tom vězení, v té kopce strach ze tmy. Proto nám zazněli Iron Maiden a Fear of the Dark. No a jsem zvědav, jak ten příběh dál rozvinete v tom Římě, tam v tom vězení, nebo co se to tam bude dít. Zkrátka je to jen a jen na vás. Důležité je buď to třeba napsat nebo namluvit ten vzkaz do apky a nejlepší je zavolat na číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
6: Ahoj, Jirko, tady Květa Pitínová.
5: Ahoj, ty a máš svátek, si... viď dneska, že? Ano, tak všechno ano. Nejlepší.
6: Ano, děkuju pěkně. A já si myslím, že by chtěli z toho Říma,
5: ano,
6: z toho vězení asi nějakým způsobem uprchnout.
5: Hmm.
6: Takže si myslím, že by mohli být volní jako pták od Beatles.
5: Dobře, free as a bird, viď?
6: Ano.
5: Tak to tam šoupneme, no. Beatles těch není nikdy dost, viď? Tak to je jasná věc. Tak je to hezké, to oslav dneska, ale nepřestřel ten rozjezd, jo?
6: Neboj.
5: A dáme tam ty Beatles, měj se, ahoj.
6: Dobrý, děkuju pěkně, ahoj.

0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
1: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
2: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
3: Aby mohli být volní jako ptáci, tak jako v téhle písni od Beatles, musí z vězení nejprve utéct. A útěk, to je escape, šoupni tam prosím buď Escape from Reality od Judas, anebo Velký útěk, čili Great Escape od Marillion. Díkec, Bíťák, Rakeťák. No dobře, dobře, Rakeťáku, dám tam klidně obé, ale teď už mi zavolejte, co v tom Římě, když budou naši hrdinové na svobodě, co tam budou dělat, nebo jak se nám to tam celé vyvine.

0: Rádio Beat.
1: Zdravím. Hele, nešlo by, když už jsou volní, budou to z toho kriminalu, že jim otrne najednou takhle a zjistí, že je krásné žití, teda Julia Heap, Ivan Lavin.
0: Dobře, tak ještě nám řekně, kdo nám to takhle to vymyslel pěkně.
1: No, Václav.
0: Václav, a teď ten název té písničky?
1: Easy Lavin.
0: Jo, Easy Lavin, jasně, dobře, dáme Easy Lavin Uriáše.
1: Dejte.
0: Díky, Václave.
1: Ahoj. Hezky to poslouchá tady.

0: lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady je Honza.
2: Ahoj, Honzo.
1: Jak se dostali z toho vězení? Tak podle mě jim k tomu mohli pomoct želví ninjové, čili Turtles.
2: Turtles, no, jako kapela, myslíš?
1: No, kapela, a potom byli všichni šťastní, čili happy together.
2: Dobře, tak to tam šoupnem teda, jo?
1: Díky, ano.
2: Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: nekonečný příběh po celý víkend na bítu.
1: Tak to se nám tedy píše v další zprávě z aplikace, aby mohli být volní jako ptáci, tak jako, ne, to už jsme četli. Tady možná se zapomnělo, že naši hrdinové mají sebou stále tažné koně, ano, už od začátku, mají na výběr, jestli je dají do salámu nebo do římské zoo. Vybírají samozřejmě druhou variantu, neb zvířátka jsou kamarádi, šoupni tam Abraxas a Zoo, no tak to tam dám moc rád, tohle jinak nám poslal Petr. A pak tady Radim zase píše, ahoj Jirko, když už jsou v Římě, tak by se mohli jít podívat do Vatikánu na Holy Smoke, ano, svatý kous od Iron Maiden, zdravím tě, Radim, z Sheffieldu, ano, zdravíme do Sheffieldu, jsou Def Leppard, že jo, tamtuť myslím. No a takže si dáme tyhle písně takhle pěkně za sebou a pak bych zase prosil zavolat nebo poslat mluvený vzkaz přes tu naší apku. Zkrátka jsou v Římě, ty daj, koně daj do zoo a jdou se podívat do Vatikánu naši hrdinové. Musíme to do dvou tak nějak uzavřít, protože pak přijde Dan a ten s vámi rozepíše zcela nový písňový příběh.

0: chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: No, tak jsme byli na exkurzi ve Vatikánu spolu s Iron Maiden a teď tu máme hned několik vašich podobných vzkazů, protože už se nám tenhle příběh chýlí ke konci, tak tady se třeba píše: ahoj Jirko, myslím, že pojedou domů šíleným vlakem od pana Ozyho, to nám napsal Kuba. Pak tady je: ahoj, já myslím, že když jsou teď tak veselí, že by se mohli z toho Říma posunout někam dál, třeba sednout na vlak a vydat se směrem na Kolín. Vlakem na Kolín z Krausbery. Katka, Olomouc. No a jeden vzkaz tu mám krásně namluvený do té naší býťácké apky. Tak.
3: Ahoj Jirko, já si myslím, že z toho Říma by mohli jet domů nějakým šíleným vlakem od pana Ozyho. A na cestu třeba mávat zeleným tulipánem. Díky, Kuba, čau.

0: nekonečný, nekonečný příběh po celý
1: víkend
0: na beatu.
1: No a já tu hned mám jeden váš krásný vzkaz z té naší mobilní apky, tak si ho poslechneme.
2: Ahoj Jirko, tak prodali koně v zoo, za to dostali spoustu peněz, takže money od Floydu a myslím si, že by to mohl být šťastný konec, kdy naše propařená banda nakonec skončila s velkou hromadou peněz a jsou šťastně bohatí.
1: Ano, přesně tak, to bude konec našeho příběhu a já ještě nakonec dám jednu takovou oslavnou píseň té naší rodné Hroudy, protože právě sem se naši hrdinové nakonec vrátí, sice už bez koní, ale budou doma. No a spolu s vámi tu byl moc rád celé dopoledne Jirka Rogl na rádiu být a Dan, musím tedy říct, že už si připravil nový příběh, který odstartuje právě po té druhé hodině, nebudu vám zatím nic prozrazovat, ale myslím si, že se máte na co těšit. No a já se na vás budu těšit též, ale až zítra ráno.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test varuje před zjednodušenými tvrzeními o kortizolu, hormonu stresu. Pro tělo je totiž nezbytný a jeho hladina se během dne přirozeně mění. Chronický stres navíc automaticky neznamená jeho zvýšení. Odborníci uvádějí, že nabídky antikortizolových doplňků jsou spíše marketing a pozornost by se měla soustředit na skutečné příčiny stresu. Vodní elektrárna Slapy v části Vltavské kaskády je opět v plné síle.
2: Důvodem roční odstávky třetinové části výkonu byla výměna 45-tunového bezpečnostního rychlouzávěru. Původní sloužil od zahájení provozu v roce 1955. Elektrárna prošla postupně úplnou modernizací všech tří soustrojí a je opět stabilním zdrojem energie. Luboš Dvořák, Povltaví.
1: Pravidelný restart telefonu může pomoci proti moderním kyberútokům. Vypnutí zařízení smaže škodlivý kód z paměti a přeruší řetězce napadení, včetně takzvaných zero-click útoků. Odborníci zároveň doporučují vypínat Bluetooth a Wi-Fi mimo domov a vyhýbat se cizím nabíječkám. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
3: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
4: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
5: 14 hodin a 6 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout, přátelé, a jdeme do toho odpoledního nekonečného příběhu. Opět, jak jste slyšeli v tom úvodním džinglu, budete potřebovat znalosti, to za prvé, pak fantazii, ale i logiku, jo? Nestačí jenom fantazie, že budete navazovat další písni podle svých představ, který vůbec nebudou mít s tím příběhem mít nic společného, jo? Takže musíte mít nějakou logiku, nějakou propojenost, ale to už víte, o co jde v nekonečném příběhu. Tak já začnu písní Romeo and Juliet. Romeo a Julie, jo? Kapela Dire Straits. Já můžu nakopnout tak trošku myšlenku. Byl to vztah velice silný, tragický, dá se říci, a navíc sociální, protože oba pocházeli ze dvou znepřátelených rodin, kteří se za každou cenu snažili jejich vztah přerušit. No a celý tento shakespearovský příběh nebudu říkat, ale asi víte, o co šlo v příběhu Romea a Julie. Víte asi, o co jde tedy, takže číslo jsem do studia, to připomenu jenom tu technickou poznámku, je 210 32 33 34, ale můžete psát i maily a SMSky, protože tam se objeví i velice trefná propojení, takže já můžu využít i tato média. Je to jasný? Jdeme na to. Dire Straits, Romeo and Juliet. A vy už budete pokračovat.

0: Romeo and Juliet, kapela Dire Straits, já mám Šamana, už na drátě. Šamane, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Ty navážeš tedy na ten příběh, my jsme začali vlastně, no jak se to veme, buď můžeme pokračovat z hlediska toho, že Romeo a Julie jsou stále spolu, ještě ten konec tragický nepřišel, anebo můžeme navázat na skutku, na ten tragický konec, kdy oba zemřou, tak jak jsi to pojal, za jaký konec jsi to chytil?
1: No já jsem to chytil za ten konec, jak oba dva zemřou, že to vlastně špatně skončí.
0: Ano.
1: Takže to byl krucipisk a láska je kurva.
0: Láska je kurva, ano. Ano, láska je zároveň povznášející stav, nebo pocit, nebo jak to mám pojmenovat, ale zároveň může i vztahy, osudy, pěkně sejmout a dokonce i zahubit. Dobře, to je víceméně konstatování, takže my pak budeme dál navazovat, jak by ten příběh dál pokračoval. Tak to je opravdu docela oříšek. Navázal si hezky, ale moc si nám nepomohl, teda musím říct, Šamane, jo? Protože tam nemáme čeho se chytit, i když na druhou stranu vlastně, jo. Ale nebudeme zpívat, nebudeme tedy skládat písničky o lásce jen tak obecně, ale potřebujeme v podstatě navázat na příběh. Příběh tragický, Romea a Julie, můžete si, já můžu pomoct třeba v tom, můžeme si představit, že jsou ještě někde uprostřed vztahu, jak by se to dalo řešit, no a když se přiznám tedy, tak já vím teď úplný prd, jak bych to řešil. Je to zkrátka na vás. Šamane, v každém případě díky za další pecku. Měj se hezky, čau čau.
1: Ahoj, díky, ahoj.
0: Ahoj, tak krucipis, láska je kurva, no tak v podstatě jak Romeo, tak Julie si víceméně to dnes v tom nebi můžou vlastně taky říct, že jim láska přinesla sice překrásný chvíli života, ale nakonec se oba zničila víceméně.

0: No a my máme na drátě dalšího, řekněme, spisovatele. Ahoj, kdo je tam?
1: Nazdar, tady Franta, zdravím.
0: Nazdar, Františku, tak povídej, co, čím navážeš?
1: Člověče, on ten šaman je pohřben na začátku. Tak já si myslím, že oni v tom ráji si vzpomínají na tu lásku. Tak bychom tam mohli dát Odysseu někdy si vzpomeň. A on je určitě někdo vyslyší dole a z toho ráje dostane zase mezi nás, no. A budou pokračovat.
0: To je zajímavé.
1: Byl by smutný takový rychlej konec, ne?
0: Jasně, to by bylo hned na začátku nekonečného příběhu, všichni zemřou, no. A co teď my s tím, že jo?
1: Tak, přesně, co s tím, no.
0: Takže tak já myslím, my je vlastně, oni díky nám, nebo díky tobě, vstanou z mrtvých, to je hezký, to je hezká myšlenka.
1: Vstanou z mrtvých a budou volat a oni a někdo další, kdo bude volat po mně, tak určitě stáhne nějak bohu, no. A bude se moct pokračovat do večera, do šesti ve svoje dále.
0: Jo, se stáhne je dolů, to znamená hodím lano, jak se říká.
1: Jasně.
0: Hudební i ve sportovní terminologii. Franto, díky, měj se. Čau, čau.
1: Měj se hezky, tady ahoj.
0: Ahoj, tak naděje žije, přátelé. Odysea, někdy si vzpomeň, tak to je píseň právě dlouhé období, asi zřejmě po rozchodu nebo po rozloučení, ano, to prožíváme každej na nějaký dávný lásky. Co si budeme povídat? Jak ty, kteří odešli nedávno, tedy respektive s kterými jsme se rozloučili, teď nemyslím, že umřeli, jo. Nedávno, tak i ty dávný, občas si vzpomene člověk i na svoji první ženu, nebo prvního manžela, že jo, nebo muže tedy. Takže ono to tak je. Někdy si vzpomeň, Odysea, Romeo a Julie stále žijí a teď je na vás, jak ten příběh bude pokračovat.

0: Někdy si vzpomeň, to nebyl ztracený čas. To zřejmě Romeo zpívá Julii v nebi. Šaman je vrátil zpátky, nebo Franta je vrátil zpátky do života, ačkoliv otázka je, kdy se dostanou na zem, nebo jestli už mezi pozemšťany jsou. V každém případě teď už naváže Jarda. Jarda, tě zdravím, čau.
1: Ahoj, ahoj, Jarda.
0: Tak někdy si vzpomeň, to nebyl ztracený čas, to zpíval chlap, to jsme slyšeli z toho textu samozřejmě. Takže Romeo, Julii. No a ty navážeš jak? Její odpovědí nebo čím?
1: Já bych navázal dotazem Romea, když Franta je takhle krásně probral, takže se jí zeptá, jestli ho opravdu miluje.
0: A neměla...
1: Love me od skupiny Kiss.
0: Hele, ono je to celkem šumafuk, kdo se bude ptát, jo, ale já bych to tedy, je to detail, ale nechci ti do toho mluvit. V každém případě, Romeo teď zpíval Julii, někdy si vzpomeň, to nebyl ztracený čas. A Julie může jako správná ženská reagovat, protože ty reagují vždycky, že jo?
1: To je pravda.
0: Znáš ženský, tak. Že jo? Jako
1: no jasně.
0: Nedořekneš ani větu a už je reakce, jo?
1: To je, takže Julie je
0: nic proti,
1: ta...
0: nic proti dávám, jo? Vážené dámy, nic proti, jo? Ale je to tak. Takže Julie se může zeptat...
1: Julie se zeptá, jestli ji opravdu miluje. Do you love me?
0: Ano, jestli ho opravdu miluje, nebo miloval, nebo to je jedno miluje... Když tak. Už takhle žvástá, že někdy si vzpomeň, to nebyl ztracený čas, že jo?
1: Takhle, tak.
0: No, jasně, tak oponuje samozřejmě, ženský vždycky oponujou
1: no,
0: víceméně záporně. No to je jedno. Ne, já to nechci dál rozebírat, proboha. Jardo, nemůžeme si hrát s ohněm, rozumíš? Dostaneme přes držku od těch našich oba.
1: Samozřejmě.
0: Tomu rozumím. Dobře, ale díky. Tak jo, Julie se ptá Romea, jestli ji skutečně miloval a jestli to tedy stálo za to a teď už je to zase na vás, jak to vyfabulujete do dalších písní a do dalšího pokračování příběhu. Jardo, díky, měj se hezky. Čau,
1: čau. Já děkuju.
0: Ahoj. Do you love me? Kiss.

0: Je to takový zvláštní dotaz v životě. Miluješ mě? Nebo opravdu mě miluješ? Tedy do you love me? Really? No, nevím, jestli druhá polovička, ať je to chlap nebo ženská, odpoví pravdivě, ale to už je věc každého toho páru a toho vztahu. Tomáše mám na drátě, je to pravda, Tomé?
1: Ano, je to tak. Tak,
0: to byla jenom taková poznámka k písni nebo k tomu dotazu Do You Love Me, ale my pokračujeme tedy, Julie, jak jsme se dohodli, s ano. Předchozím býtělkem se ptá tedy Romea, jestli jí skutečně miluje. Tak a co s tím děláš ty?
1: No a já bych řekl, že Romeo odpoví ano a zároveň se jí zeptá, jestli by chtěla s ním žít svůj sen. To znamená Arakain a Dimitri.
0: To znamená, takže Romeo se zeptá Julie, jestli chce žít s ním svůj sen s Arakainem a s Dimitri. To je docela zajímavá. Co já myslím, že jsi to myslel jinak.
1: Já jsem to řekl asi blbě.
0: Ne, řekl jsi to výborně. Já si z toho dělám jenom srandu, jako jak se to sešlo. Jako. Jsem nevěděl, že Romeo i Julie jsou v podstatě metaláci. Ne, dobrý, já to chápu. Žít svůj sen, ano. To je, tady jde o tu myšlenku textu, že jo, ne? Zrovna o kapelu Arakain a Dimitri, protože to zpěje spolu z toho turné, že jo, to bylo nějaký turné 2014. Tak dobře, dáme Arakain společně s Dimitri žít svůj sen, ale nám jde o ty dva, o Romeo a Julie, ani se nemusíme soustředit teď, že to je Romeo zrovna konkrétně a že to je Julie zrovna konkrétně, ale jakýkoliv pár, který nejdřív doplatil na svoji lásku smrtí, pak byl oživen, teď si to oba nějak srovnávají mezi sebou, protože jsme je oživili a kam je pošlem dál, to už je zase opět na vás. V každém případě Tomáš nahrál na další odpověď, jo, žít svůj sen, ty jsi to myslel jako otázku, jestli se ptá Romeo Julie, jestli s ním chce žít svůj sen. Je to tak, říkám to dobře. Seš tam, Tomé? Ne, ten Tomáš nám nějak omdlal, ale tak to asi bylo myšleno. Takže jdeme do toho.

0: lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu B.
1: Ano, i takovýhle souvislosti můžeme v podstatě použít, ale my jsme v příběhu Romea a Julie, nechci už znovu opakovat jména, jsme v příběhu jakéhosi vztahu a teď už volá kdo, haló?
2: Ahoj Dané, tady je Jirka.
1: Nazdar Jiří, tak jak budeš pokračovat?
2: No tak já si myslím, že ten náš pár, že se teda rozhodli, že budou společně žít ten svůj sen.
1: Ano.
2: Jenže, jak všichni víme, tak každý sen, jo, stojí prachy, když ho chceš uskutečnit. Takže já jsem si myslel, že jsme si mohli zahrát Money Talks od AC/DC.
1: Ano, to je výborný nápad, protože se z toho abstraktního víceméně příběhu dostáváme do opravdu tvrdý reality, protože každý sen stojí peníze, to je pravda. A chlap, který nemá prachy, tak ta žena se cítí, jak to říct, trošku nejistě, že ano. To je tak prostě daný. Takže výborný nápad, můžeme navázat. Náš pár potřebuje peníze. Jak je se žene, nebo to už zase na vás, já vám nebudu napovídat. V každém případě dobrý nápad. Takže život a každý vztah potřebuje zabezpečení, abych tak řekl, zázemí a to stojí peníze. Říkám to dobře, jo, Jiříku?
2: Ano, já jsem si myslel, no, že by mohli jako se vydat nebo nějakým způsobem
1: no jasně,
2: peníze.
1: No, jasně, co nějaký milování pod balkónem Romea a Julie, rozumíš?
2: Přesně.
1: Jdeme do háku, aby jsme měli nabit na sídlišti, co si budeme povědat. Hele, díky, měj se, čau, ahoj.
2: Jo, ty taky, ahoj.
1: Ahoj, tak jste to slyšeli, jak to Jirka především nasměroval, je to na vás.

0: jste slyšeli, řeč peněz je neúprostná, ale my jsme se v téhle fázi dostali z problémů. Nebudu to vysvětlovat já, ale dáma, která se dovolala, bude pokračovat v příběhu. Akorát mě dáma neřekla svoje jméno, tak se zeptám takhle úctivě.
1: Tady je Eva.
0: Nazdar Evy. Tak, a teď je to na tobě, jak budeš pokračovat?
1: Já už bych skončil.

0: drobných obchodníků, kteří dokážou za dva dny vydělat peníze, že si může ho postavit třeba 5 baráků. Zatímco chudák, poctivý člověk dře na to celý život. Ne, tě nechci tady zasahovat nějak politicky do ničeho. V každém případě, tenhle náš pár pochopil, že realita života je taková, že člověk musí pracovat, aby si na něco vydělal, jestli to byt na sídlišti nebo barák, který jak ve snu. A když kráčeli schodištěm této krásné vily, já to zkusím dokreslit, připadali si, jako když jdou po schodech do nebe. Můžu to takhle interpretovat? Dobře. Evi, díky. Tak jo, zatím. Čau, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No a je to na vás, jak budeme pokračovat.

0: way to heaven.
1: Nekonečný, nekonečný příběh po celý
2: víkend na bítu. No, já mám takový pocit, že jsme na začátku nekonečného příběhu a dost se to už v těchto fázích podobá realitě. Zdravím Mirka na druhé straně, pletu se s jménem.
3: Zdravím všechny byťáky.
2: Nazdar Míro, tak jak to bude pokračovat? Náš pár vyšel do svého vysněného domu. Po schodech připadali si, jako když jdou do nebe. Tak, a teď ano. Ty. No?
3: Ano, připadali si, jak když jdou do nebe. Vystoupali po těch schodech úplně nahoru a zjistili, že se vlastně neznají. Že mají všechno, můžou si koupit všechno, můžou udělat všechno, ale jako lidé jsou si najednou cizí. Tak proto přijdou časy zlí.
2: Tá, Mirku, ale tak kurňa tvrdá realita života, teda musím říct. Víceméně... Já neříkám, že já taky. Ven. Každý to máme jinak, teda ano. Ale nesmíme si udělat průser. Ale je to pravda, že co je smutný na těch vztazích, že nejdřív je to opravdu až na básně, že jo? Že člověk píše poezii skoro jak Jan Neruda, nebo Vítězslav Nezval, posléze přichází takovýto porozumění v reálném čase nebo v reálném životě a pak nastane třeba i krize, která je jedinou a poslední, anebo krize, která naopak oživí vztah, takhle bych to řekl.
3: Ano, i takhle to může být.
2: Ano, teď jsem si zahrál na psychologa, jo, všem sis, jo.
3: No, to je super úplně. Já jsem se tady malem rozpustil na úpadce na zahradě.
2: Ty jsi pěkná mrcha, se ze mě děláš srandu. Ne, ale v pořádku.
3: Ne, v životě bych si s tebe neudělal srandu, o tom jdeme tak rádi. Každou to a furt tě poslouchám.
2: Ne, já si dělám srandu, že říkám, že si děláš srandu. Ale klidně si ze mě dělají srandu, mě to nevadí, já opravdu to, jako to mám rád, když si ze mě dělají lidi srandu. Já se opravdu neberu vážně. Ale...
3: Já mám rád lidi, kteří dokážou pochopit to, že když si dělají srandu z jiných, musí umět...
2: Přijmout, že si dělají srandu ostatní z něj.
3: Ano, přesně
2: tak to je. No. Smysl pro humor se tomu taky někdy občas říká.
3: Jo, to je zjednodušeně.
2: A sebereflexe, vidíš to. Hele, my jsme se teď pustili do psychologických úvah a rozebírání osobnosti, ale my jsme tady od toho oba, aby jsme pokračovali v příběhu. Tudíž teda. Nastala krize. Jo, krásný barák, najednou všechno ten náš pár má. A začínají se jaksi tak trošku nudit, protože najednou není co to dělat, že jo.
3: Ano,
2: to jsem slyšel taky mnohokrát, že jsem přišel na návštěvu nějakému kamarádovi a on mi ukazoval barák nebo byt, to je jedno. A říká, člověče, a teď jsem úplně nešťastný. A říká, proč, to tady máš nádherný, s ženou jste to tady budovali, teď je to překrásný. No jo, ale teď nemám co dělat.
3: Ano.
2: Já teď najednou nemám co na práci. A to je ono. A tam nastává potom takový ty tlaky a může nastat i krize ve vztahu. Fajn.
3: A začne ti vadit všechno druhého a už to jede.
2: Výborně.
3: Takže jo,
2: díky moc, hele.
3: Hele, já taky jsem rád, že jsem se dovolal konečně někdy, jo?
2: No jo,
3: tak jo.
2: Dobře, měj se hezky. Čau, ahoj.
3: Čau.
2: Tak přátelé, krize našeho páru, mají všechno, mají barák, ale nastaly časy zlý. Já vím, že tenhle ten text od hudby Praha je o něčem jiném, jo, ale tam my teď jdeme spíš po tom názvu. Časy zlý prostě, ano? Z toho vycházíme. Tak jdem dál.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Soutěžní sekce Proxima nabízí letos prostor filmařům čekajícím na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. Výběr soutěžních filmů ovlivňuje mnoho faktorů, mimo jiné i konkurence známých evropských festivalů. Víc nám prozradí umělecký ředitel Karel Och.
2: Je to boj, který samozřejmě někdy vyhrává Karlovarský festival, někdy festival v Lokarnu, v Benátkách a tak dále. Pak samozřejmě hrají svoji roli i distribuční strategie. Někteří zástupci filmů, ke kterým jsme zahořili upřímnou láskou, se rozhodli počkat třeba půl roku, protože chtějí festivalový start spojit s distribučním startem. Tudíž ty důvody, proč třeba nějaký film nedostaneme, můžou být i formální.
1: Archeologové vykopali na pomezí Vyškovska a Prostějovska neporušený džbán vyrobený ve starověku na území Římské říše. Ležel vedle lidské kostry v germánském hrobě, který byl už před staletími vykraden. Zloděj ho ale nechal bez povšimnutí. Džbán je připomínkou toho, že se současná Morava málem stala součástí Římského impéria. Letošní ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle představuje díla renomovaných umělců Krištofa Kintery, Jana Švankmajera a Jaroslava Róny i méně známých tvůrců ze zahraničí. Přehlídka se zase koná v době Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, tedy do začátku července. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: No a až jí ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
3: Vymýšlejte další děj dlelivosti. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
4: No a odpolední nekonečný příběh pokračuje dál, je 15 hodin a 7 minut, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a já jsem dal teď šanci i těm, kteří píšou, a že vás je teda. Takže mi to trošku líto, že to je hlavně přes ten telefon, tak a já bych tady použil jednu SMSku a ta SMSka je od Lukáše a ten píše: jestliže ti naši dva partneři získali všechno a začínají se hádat, znám to sám ze svého života, tady poznámka v závorce, tak se ocitli de facto na samém kraji útesu. Tedy Close to the Edge a kapela The Yes. Nebo The Yes, tak. Nebo kapela Yes. Výborně, Lukáši, to je skvělý nápad. Dostáváme se do partnerské krize a jak se s ní vyhrabem, to už určitě na to přijdou další býťáci nebo býťačky. Teď tedy naše dvojce, opravdu velký krizi, jak řekl Lukáš tady, na samém kraji útesu, Close to the Edge.

0: Lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na Rádiu Beat.
1: Tak jsme slyšeli nádhernou skladbu Close to the Edge na samém kraji Útesu. Já už mám na drátě dalšího vypravěče, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Aleš.
1: Nazdar, Aleši.
2: Ahoj.
1: Tak, ta naše dvojice byla už takový partnerský nebo manželský, já nevím, jestli se vzali, to nebylo řečeno, ale takový krizi, že stali na kraji Útesu nebo na pokraji Útesu a rozmýšleli se, co teď, jestli on strčí jí, nebo ona strčí jeho, nebo tam skočí v obal, nebo se vrátí zpátky, to už je na tobě, tak jak to bude dál?
2: No, Dane, prosím tě, já bych to viděl tak, že oni oba z toho Útesu skočí.
1: Mm-hmm. Jako ruku v ruce, jo, teda myslíš ruku v ruce?
2: Možná ruku v ruce, klidně by to šlo. A takže skočej, potud se mi řeka, ta řeka se jmenuje Riversong od Davida Coverdale.
1: A ta písnička se jmenuje Riversong, ta řeka se, jo, nevíme, jak jmenuje, ale je to, píseň řeky, jo, Riversong, no, dá se říct. Ano, dobře, dál.
2: A jak budou v té řece, tak za prvý vychladnou ty emoce, takže přestanou být na sebe tak jako naštvaný.
1: To je pravda, když máš doma hysterický dítě, nejlepší pod studenou sprchu, no.
2: Tak, do vany hezky a osprchovat.
1: Jasně, jasně.
2: Takže to jsem si říkal, že tohle funguje stejně, nebo by mohlo.
1: Aha.
2: A jak budou v té vodě, tak ono je to potáhne, ponese to asi tak 2-3 kilometry a tam se dostanou na břeh.
1: Jo.
2: A najednou zjistí, že kousek od nich probíhá letní festival.
1: Ty vole, to je ale
2: takže plád. Spousta muziky.
1: Jasně.
2: A tím pádem prostě oni se dostanou do takové pohody.
1: Aha.
2: A jednou prostě krize je pryč.
1: Jo, počkej, ale počkej. Tam jako můžeš naznačit, to já neříkám, já ti to neberu, jo?
2: No.
1: Ale to gro, kterým ty pokračuješ, nebo ten hlavní bod, kterým ty pokračuješ, že prostě skočej do studený řeky, Riversong si pustíme, samozřejmě od Coverdale, výborná pecka, což o to, ale jestli vyplavou po 3 kilometrech a zrovna k nějakému letnímu festivalu, to už je spíš na dalším, víš, no, a posluchači. Ale jo, takhle si mohl, je to tvoje vize, že by mohli takhle, já jsem se bál, že vylezou na břeh a tam bude dětský tábor plný skautů. Teď jsem netušil, co by bylo dál potom. To je, v každém případě to už vymyslí. Dobře si napověděl dalším, protože to pak můžou kombinovat v skutku neuvěřitelné věci. Jako mě napadá třeba, že po 3 kilometrech najednou vylezou na Smíchovský na Plávce, že jo, to už necháme na další. Hele, díky, pouští Riversong, měj se hezky.
2: Moc děkuju, měj se hezky.
1: Taky, čau.
2: Čau.
1: Tak vidíte, jako jsme měli oba s kolegou fantazii, ale ta fantazii tu teď přenechám vám. Co fantazii, no, samozřejmě tu taky, ale taky i trošku logiky, jo, přátelé, takže bacha na to. Riversong a David Coverdale.

0: No, my budeme pokračovat. Mám dalšího fabulátora, dá se říct, na druhé straně drátu. Nazdar, čau, jméno nám prozrať.
1: Čau, Šolda.
0: Šalda. Šalda nebo Šolda?
1: Šolda.
0: Šolda.
1: Jo,
0: takže
1: jo,
0: teď jsem chtěl říct, že jsi seš příbuzný FX Šaldy, ale ty seš Šolda, dobře. OK.
1: Bohužel,
0: i když to by
1: se,
0: i když to by k tomu vyprávění hodilo, že jo, to byl taky v podstatě literat.
1: Spadli nám,
0: já jenom zrekapitulu, spadli nám do vody, jo, nebo skočili do vody, co bude dál, no?
1: No, jak tam ten kolega před mnou říkal, že vyslusne někde ta voda u toho festiáku, tak já si třeba myslím, že než si budou užít ten festiák, takže si užijou trošku sexu. A proto bych pustil Černý anděle od Lucie.
0: Ano. Tak napadá otázka, já nevím, jak seš na tom ty, jo?
1: Čím?
0: Já kdybych, no,
1: s čím? Nebo?
0: No s vodou, co s vodou? No vodu nepiju a občas se v ní koupu, ale
1: já
0: tím chci říct, já kdybych skočil čověče do té ledové řeky, jo? A teď třeba ty 3 kiláky tam plavaly, jo, než se vyhrabu na břeh. Já nevím, jestli by se cvrček hned tak probudil teda po té studené vodě.
1: Já to bylo za řeku. Připomeň mi to.
0: Já, ne, no to tam nebylo řečeno. Byl to River Song, jako píseň řeky, jo. Tak se jmenovala píseň, ale prostě
1: tak
0: řeka
1: třeba
0: tam...
1: Třeba z Jizery, kdybych vylez, tak bych to asi nedal, ale jsou řeky, kde by to asi šlo.
0: Jo, ty znáš řeky, kde je teplá voda.
1: Jasně, Labíčko třeba v pohodě.
0: Labíčku je teplá voda, jo?
1: Jasně.
0: A ty seš odkud?
1: Já jsem z Prahy Východ.
0: Praha Východ? Jo, tam máte taky Labe teda, jo? Jo, aha, tak to neznám, člověče. Já se teď potuluju nově, víš, po tom severu, jako České středohoří. S obou stran tam nahoře na kopci, buď jdeš na Ústí a tam je Labe, a nebo jdeš na Liťák a tam je taky Labe, jo?
1: Je pravda.
0: Že tam furt jezdím kolem Labe, ale ještě jsem tam ani prst nestrčil. Tak jenom, abych se poučil, že...
1: Měl široký, to abych se taky bál.
0: To je fakt. No dobře, tak vrátíme se k tématu, k příběhu. Zkrátka, když vylezli z vody, která byla, předpokládám, teplá, takže předpokládáme, že ta řeka se jmenovala Labe, ano.
1: Třeba, no, výborně.
0: No, vidíš, možná se dostaneme i zeměpisně s tím příběhem k nám domů.
1: Do Čech.
0: Tak vylen, ano, do Čech, tak vylezli oba, a jelikož ona byla neodolatelná, tak i kdyby se cachtali v nějaký alpský řece studený, tak tam by se to probudilo. Předpokládám, že partner byl mladý. Ano, a mladé jim to jde líp, co si budem povedat. Tak fajn, tak si to, rozdali a teď je na našich kolegyních a kolezích, kteří posluchačích rádi a být. Jak z toho sexu ven? Tak jo, hele.
1: Ale tak z toho může pokračovat příběh mnoha směry.
0: To nenapovídej zase, jo?
1: To
0: musí vymyslet, no ne, jako já proti tomu nic nemám, ale to musí vymyslet kolegyně a kolegové, to nenapovídej.
1: No, tak já jsem chtěl poradit, protože nikoho nenapadl ještě ten sex, tak jsem si říkal, že asi... Někdo potřebuje...
0: Dobře, neraď, naznač, inspiruj takzvaně, jo? Zkus
1: pardon,
0: to.
1: Tak já...
0: No ne, inspiruj, prosím, máš volný pole.
1: Pokračujeme nějakým jiným směrem.
0: No ne, nebo no dalším, tak co bys, co ty jsi říkal, že by
1: jo,
0: tě napadlo několik
1: jako
0: větví.
1: Detailně,
0: ano, tak naznač, jaký?
1: Tak třeba...
0: Třeba těhotenství, veď?
1: Teď jsem přemýšlel, že bych vymyslel něco lepšího, ale bohužel, díky.
0: Dobře, v pohodě. Hele, já taky díky, měj se, čau, čau.
1: Taky, čau.
0: Ahoj. No a my budeme tedy pokračovat, jak už bylo naznačeno, bez rady, bez naznačení, je to fakt zase na vás. Teď už Černý anděle.

0: No tak to byla píseň o sexu víceméně, ano, ale pozor, o tom rizikovém sexu. Však tu písničku znáte, nemusím dál vysvětlovat, ale hlavně to byla píseň Eiffely, já tě zdravím, nazdar.
1: Já tě zdravím, Dané.
0: Hlavně to byla píseň o tom, nebo byla jednou z kamínků do mozaiky našeho příběhu,
1: no,
0: kdy naše dvojice v podstatě ze zoufalství skočila z útesu do řeky. S předchozím kolegou jsme se dohodli, že to bylo Labe, jo, aby jsme to...
1: Ano.
0: Nevím, jestli to pro tvoje pokračování bude nějak důležité.
1: Je to důležité.
0: Jo, no, bylo to Labe a to je prej teplý, jo, když se koupeš, ano, v létě v Labi. Takže Cvrček se probudil, když vyplavali ven, jo, a jelikož partnerka byla krásná, tak to vyšlo, ano. A teď co bude dál? Tak jsou po sexu na břehu Labe, krize skončila, sex to vyřešil, jo. Dělá, no, sex je náš, dělá dobře, měj tobě, viď, co si budem povědat, no, teda ne my dva.
1: Ještě to tak.
0: Ještě to tak, ježišmarja. Tak, takže mezi tou naší dvojicí, no, a jak bude jejich příběh pokračovat dál?
1: No, protože teď si užili krize, užili si koupáníčko, užili si sexu a nastává tvrdá realita života, tak teďka co dál? Musíme si vydělat na živobytí, musíme nějak pokračovat dál, ten život jde dál a práce je nutná a přidali se potulné společnosti Josefa Kajtána Tela a takže tím jsme v Čechách, tím se...
0: Počkej, jak se
1: vlady.
0: Přidali? Jak se přidali?
1: Oni... Potulná divadelní společnost, vždycky, když se objevili někde potulní herci, tak šli hrát, je to Romeo a Julie.
0: To znamená, počkej, musíš to upřesnit. Když se teda zpamatovávali z divokého sexu, najednou kolem řeky po lesní cestě jeli maringotky.
1: Poník s maringotkama divadelní společnost.
0: No musíš upřesňovat, to je, najednou se přidat.
1: Tak máme mají lidi fantazii, nebudeme přece zdržovat.
0: Tak to počkej, nezlob se na mě, jako půjdu tamhle s nějakou holkou a najednou se přidá celá divadelní společnost Josefa Kajetana Tyla, no to bych byl překvapený.
1: To by taky klidně mohlo takové, no, tak jako klidně i tudy můžeme směřovat.
0: No,
1: jako klidně,
0: prostě vyruší tě pod smrkem, jak seš pod smrkem s děvčetem u řeky po 3-kilometrovém plavání, tak tě vyruší, že lesem projíždí maringotky z divadelní společnosti Josefa Kajetána Tyla. Je to tak, takhle přesně?
1: Ano, ano, tak může, ano, je to tak. Říkáš to krásně, no, jsi já. No, já se omlouvám, já řídím, já se musím taky soustředit na jízdu, takže...
0: Já se taky neomlouvám, že to tady celý řídím v tom studiu, rozumíš? Ne, dobrý, jasně. Takže to máme, přidali se tedy ke kočovné divadelní společnosti tihle dva, aby si viděli, protože mají prd, postavili si sice nejdřív, rychle, jenom pro tebe, co pak pro tebe, ale pro ostatní. Začínalo to Romem a Julií, dost nešťastná tragická láska v nebi, pak jsme je sundali dolů, už jsme jim neříkali Romeo a Julie, ale prostě obecně dva partneři, který procházejí svým životem, začali pracovat, když se dostali z nebe, vydělali si na barák, pak se začali hádat, pak byla krize, skočili z útesu do Labe, tedy jak víme, pak si pomilovali. Přesně. Pod smrkem a najednou slyšej, když jsou v nejlepším, nebo možná až potom.
1: Dáme jim až po.
0: Hrkání nějakých přiblblech maringotek a zjistili, že je to divadelní společnost Josefa Kajetána Tyla. Je to tak?
1: Ano.
0: Výborně. No,
1: tak jo,
0: a dál to pošle někdo zase jiný.

0: Eiffel je tak řiď.
1: Já už mám hele posledních 100 metrů do chatičky, konečně už jsem dojel.
0: To ti závidím, spocenej seš jak myš.
1: Jsem spocenej, ale tady je v noci 12 stupňů, ani ne žádných 27 jako
0: a ty, Praze, takže... ty máš chatičku v Alpách nebo co?
1: Ne, já ji mám na Vysočině, ale kousek od vody, takže tady jako v noci, jako když jdeme do hospody, jak se beru i vajtě zimní bundu, protože tady je děsná zima, takže já se sem jdu schladit.
0: To dneska teda, dneska ji nebudeš potřebovat ani na Vysočině, mám dojem.
1: Hele 11-12 stupňů, já tady mám meteo stanici, takže tady jako to klesá k 10-12 stupňů po těch třicítkách, jako to ti pak jaké při těch 10 stupních chytí je fakt lenkou kosa.
0: Aha, tak vidíte, přátelé, máme ten příběh i s meteorologickou předpovědí na Vysočině. To je bezvadný, díky Eiffelovi.
1: Eiffel, úplně zimová.
0: Jasně, měj se, pozdravuj doma.
1: Taky, hele.
0: Čau.
1: Vidím. Ahoj.
0: Odisea, divadelní společnost Josefa Kajetana Tyla, tedy naše dvojice se přidala k divadelní společnosti a jaký budou její další osudy, to už je zase na vás. Číslo jsem do studia 210 32 33 34.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Ultramaratonec René Kujanto zvládl. Přeběhl Finsko z nejjižnějšího na nejsevernější konec. Každý den běžel maraton. Prioritou bylo naplnit sbírku pro klub vozičkářů Praha. A v tuto chvíli je tam asi 98% cílové částky. Přispět můžeme na darujsprávně.cz do konce měsíce. Kolik toho René vlastně uběhl?
2: Jsem naběhal 1865 kilometrů a nějaké drobné. A mě to nedalo samozřejmě, abych si to nepřepočítal ještě na kroky, což je mnohem zajímavější číslo a impozantnější, aspoň to tak vypadá. Tak to bylo 2 milióny 83 tisíc a nějaké drobné kroků. Nejkrásnější byl asi doběhnout do cíle, najít ten kámen, na kterém je napsáno, že to je nejsevernější bod Evropské unie a Finska zároveň, což nebylo tak snadné, jak to vypadá. Na mapě totiž je ten nejsevernější bod jasně patrný, ale ten kámen s tou destičkou je umístěný trošku jako nelogicky asi 500 metrů odhadem od toho opravdu skutečného nejsevernějšího bodu přímo na hranicích s Norskem. Ale nejzajímavější zážitek byl asi, když jsme se v takovém řídkém lesíku usídlili. Někdy po 10. večer se tam objevila asi 10 letá holčička na kole a že prý jí posílá táta a jestli si nedáme pivo a přivezla nám v batůšku 2 lahváče.
1: D-Test upozorňuje, že u některých rezervací nelze využít zákonnou 14-denní lhůtu na zrušení. Týká se to hlavně ubytování, dopravy nebo vstupenek na akce vázané na konkrétní datum a s omezenou kapacitou. Podnikatel sice může storno umožnit, ale není to jeho povinnost a může si účtovat poplatek. Google chystá nový nástroj umělé inteligence Omni pro generování videí. Má vycházet z modelu Vio a nabídnout výrazně lepší propojení obrazu, pohybu a mluveného slova. První testy ukazují vysokou kvalitu, ale také jeho velkou výpočetní náročnost.
3: Nekonečný, nekonečný příběh po celý víkend.
4: No a pokračujeme v našem příběhu. Joru, zdravím. Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj, Dané.
4: Ty budeš pokračovat další částí tady toho, nechci říkat seriál, v podstatě to takový seriál trošku je. No, já jenom zrekapituluji, v jaký části příběhu jsme. Naši dva, on a ona, tedy, dejme tomu Romeo a Julie, může to, nemusí to být ty konkrétní vrnční milenci, ale takový je spíš, jak to říct, symbol, že jo, lásky, dejme tomu. Tak, vylezli z řeky, pod smrkem si udělali fajn chvilku, a najednou slyšeli kolem nějaký drkotání maringotek a ržání tažných koní, heavy horses, dá se říct, ano. To jsme nepoužili, vidíš, ani to mě napadlo teď. A zjistili, že je to divadelní společnost, ke který se přidali a ty budeš pokračovat dál. Tak jak to bude dál?
5: No, přidali se a úspěšně odehráli několik vystoupení.
4: Ano, představení, jasně.
5: No, představení. No a potom zasahl ministr kultury a řekl, ne, občané, nebudete jim platit nic. No a tím pádem pro celou divadelní společnost nastaly trable.
4: Společnost zkrachovala. No. Jasně. I když si ji chtěli občané obcí a městeček, kde hráli, zaplatit ze vstupného, tak přesto ministr kultury zakázal i toto, když už nedával dotace. No tak to je to, to známe. Tak, nebudem to dál jako samozřejmě rozevírat, jo, aby zase jsem tady neměl diskusi s někým. Dobře, takže společnost divadelní i s našimi dvěma hrdiny se ocitla na dlažbě. V podstatě se mohla i rozpadnout, nevím, nebo to vyřešili jinak, ale jak to vyřešili, to už řekne další kolegyně nebo kolega. Joro, díky moc za další část pokračování. Jo, a počkej, ještě zdůraznit tedy, proč co budeme hrát, tedy písničku, za jakou kapelu, která to v podstatě samozřejmě, no, jak se jmenuje to slovo, se nemůžu vzpomenout, která to v podstatě označí, která tu ten příběh jakoby dotvoří. Takže Trable a kapela... No povíj.
5: A kapela Nirvana. Trable a Nirvana.
4: Výborně, díky. Tak, teď jsme to dali. Ano, díky, měj se hezky. Čau.
5: Majte,
4: ahoj. Chtěl jsem říct, se mě napadlo hned to slovo. Písničku, která ten příběh ilustruje, nebo doilustruje tuhle část. No, vidíte, mě ty slova naskakují později, co se dá dělat. Tak jo, Nirvana, Trable, společnost i s našimi hrdiny, jaksi kritické situaci. Co bude dál?

0: Tak, stručná rekapitulace naše dvojice. Říkejme jim znovu, aby jsem neříkal ona a on. Prostě Romeo a Julie se přidali k divadelní společnosti. Minister kultury zakázal de facto činnost nebo podnikl kroky, aby společnost neměla žádný prostředky. Tudíž se naše dvojice dostává do velice složitý situace, protože opět ztratili práci. Já zdravím Mišoše, čau.
1: Ahoj, Dané, Mišoš Hrobice.
0: Ano, a ty jim to ještě tak trošku zkomplikuješ. No, nevím, jestli se to dá takhle říct, ona je to zároveň komplikace a zároveň vlastně radost. Co
1: tak
0: se
1: a ještě
0: stalo?
1: Já se vrátím, prosím tě, k tomu Labi, to, že tady 2 kilometry ode mě je Labe a je teda opravdu hodně teplý, to, že tady je Opatovická elektrárna a ta ještě dřív tam vypouštěla vlastně vodu teplou. A když přešel, kde bylo vlastně popás vody na druhou stranu, tak tam to bylo teda opravdu hodně teplý. To bylo opravdu vana.
0: To se kouřilo jako z řeky, jo?
1: No skoro. Mám.
0: No jasně, jasně. No,
1: a jinak, aby jsme se vrátili teda, tak vlastně...
0: Ano, to byla to zase ještě... taková... Ale počkej, to bylo dobrý, to byla místní zeměpisná vložka, taková pozvánka na sever Čech. Pokud se chcete v tomto vedru ohřát nebo osvěžit, tak skočte do horkého Labe a máte to. Chudáci
1: ryby.
0: Nebylo
1: to na severu, ale bylo to na východě. To
0: jo, vy jste, ono to Labe vlastně neteče jenom na severu, to je pravda, že jo. To je, vidíš, to jsem si neuvědomil, no, že to teče takhle od východu směrem na ten sever, takhle a potom pryč, jasně. Dobrý, tak díky za vložku, no a teď pojďme se vrátit zase k příběhu. Co se to tedy stalo, co ještě Romea tak trošku šokovalo?
1: Tak už v té blbý situaci. Byli no. Bez práce a aby to nebylo málo, tak samozřejmě i mě Julie mu oznámila, že je těhotná a bylo to tam.
0: A bylo to tam, no. Tak to je právě ten okamžik, kdy vylezli z toho Labe, že jo, a než je vyrušila divadelní společnost, tak zadělali. No a v Turánu je další problémeček na cestě. Zkrátka, Potomek se blíží a ty si proto vybral skladbu.
1: Tak, uplynulo 9 měsíců a narodil se jim syn a nebyl to nikdo jiný než syn 7. syna.
0: Seven son of a seven son. No to nebude už komplikovat. V každém případě výchozí situace je taková, že Romeo a Julie mají děcko. Podle toho, že je to tedy son, tak synka. Ano? A tím dáme další, jako nahodíme na inspiraci dalších následujících býťaček a býťáků. Díky, Mišoši, měj se hezky, čau, čau.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Ahoj. Pozor, přátelé, nová situace. Romeo a Julie mají syna, už je to rodina. Tak co s nimi bude dál, kam je nasměrujete?

0: Tak, sedmý syn sedmého syna, slyšeli jsme Iron Maiden, Romeovi a Julii se narodil synáček. Co teď s tím? Jsou bez práce, mají malý dítě, situace veskrze složitá a problematická. Jak to bude pokračovat, nebo jaký je stav, to nám řekne teď kdo, haló?
1: Ahoj, tady Pavouk.
0: Nazdar Pavouku, tak povídej, jak to bude dál. Teď
1: no,
0: mají děcko
1: jako
0: na krku.
1: Vždycky,
0: jako vždycky.
1: Když si holk někdo vrzne a najednou pic, tak má dítě času, no.
0: A ještě nemá práci.
1: Ale to tak většinou bejvá, hele.
0: Jo, fakt jo, až takhle. No, počkej, ale... Člověče,
1: když to přesně nechceš, tak to přijde.
0: Já tak vzpomínám, víš, na svoje začátky rodičovství a ono to v podstatě bylo podobné, no. Je to pravda, no. A co teď s tím? A tak to už zase je úkol pro následujícího vypravěče nebo vypravěčku. Tak jo, takže mají dítě času. To je takový, to není ani pokračování příběhu, Pavouku, ale spíš konstatování. Ale to taky patří do příběhu, co si budeme povídat.
1: Většinou to tak bývá. Ale...
0: Ano, tak je to tak. Je to vlastně příběh života. Co si budeme povědat.
1: Jo, jo.
0: Tak bychom to mohli nazvat. Díky, hele, měj se hezky, čau, čau.
1: Ty taky, jo.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my teď tedy známe stav. Romeo a Julie mají syna, dítě času, v podstatě to je taková, v podstatě už jenom takový konstatování jejich stavu. A kam budou dál? Co se bude dít? Budou někam, napovídám, jo? Budou někam cestovat, nebo jim někdo pomůže, nebo přijde nějaká náhoda. To už zase záleží na vaší fantazii. Teď ovšem Deep Purple, Challenge Time.

0: Tak, to byla píseň Child in Time kapely Deep Purple o potomkovi, synovi Romea a Julie. To se nám to krásně matlá dohromady. Hold, svět je malej. Viď, Evi?
1: No,
0: když to takhle dáme.
1: A ty no, je to zamotaný.
0: Hele. Je to trošku zamotaný. No a což pak, je to zamotaný ten příběh, který se nám jakoby zastavil na místě v tom status quo, že Romeo a Julie mají dítě, že jo, zatím nevědí, co s tím, nemají prachy, to jsme si řekli, protože divadelní společnost skončila, takže balej dítě do různých hadrů od brambor nebo pytlů od brambor, co jim kdo dá.
1: Tak, ano.
0: Ale z nějakou cestou, a to teď pokračuj, ty se jejich rodiny,
1: jako jejich rodiny, Capuleti a Montekové se konečně umoudří a pořídím výbavu z Kašmíru.
0: Jasně. Přímo tam z Kašmíru.
1: Aby měli jako do čeho to dítko do vlněný látky zavinout, tak jim pořídějí výbavu z Kašmíru.
0: Jo, to Kašmír je vlastně taková ta vlna z těch jehňátek, nebo?
1: No.
0: Je to ono?
1: Je to ono.
0: Že jo? No. Já se v látkách nevyznám, rozumíš to? Já vím prdla.
1: Je to hrozně příjemná, no, jako ty svetry z toho jsou úplně úžasný.
0: No ale není to krutý vůči těm jehňátkům trošku? Že?
1: No trošku jo, no.
0: No, to je. No. No dobře, no. Takže pro dítě se to hodí, no tak.
1: Pro dítě všechno, ano.
0: Mláďátku, od mláďátka mláďátku, nebo pro mláďátko od mláďátka. Zkrátka, tak. Musíme si pomáhat, si říkám mláďátka.
1: Ano.
0: Tak, asi tak. Dobře, takže ještě jsem chtěl jenom, jestli ti to nebude vadit, Capuleti Montékové, to byly samozřejmě rodiny Romea. No. A Julie znesvářený, proto vzniknul ten problém. Ale my jsme to sobecnili, že budeme říkat tomu chlapíkovi Romeo, té mladé paní budeme říkat Julie, to jsme si řekli.
1: Ano,
0: ale co se týče rodičů, tak to dáme, aby jsme to měli jako doma, když už skákali do Labe,
1: tak,
0: že jo?
1: Tak,
0: jsou to Procházkovi a...
1: Novákovi.
0: Ano. Tak Procházkovi a Novákovi se dohodli, že jejich děcka mají děcko,
1: ano,
0: a nemají
1: ano.
0: Ani korunu, jo? No, ani rupii, teda, když už seš v tom Kašmíru.
1: No.
0: Tak jim poslali výbavu pro dítě.
1: Ano.
0: Fajn, dobrý, tak jo, Evi.
1: Tak jo, díky.
0: Díky, já taky, měj se hezky, čau, ahoj. Tak přátelé, děťátko je do čeho zabalit, tak to máme vyřešený, ale co bude dál s mladou manželskou, i když já nevím, jestli se vzali, oni se ani nevzali, no, tak s mladou dvojicí, která má svého roztomilého potomka zabaleného v jemňunké vlně z Kašmíru, tak co bude s těma dál? Co vytvoříte? Něco musíte vymyslet, ať se pohnem zase do nějakého akčnějšího formátu. Rozumíte mi dobře, co tím myslím. Aby jsme měli takový ten dramatičtější pohled na to. Led Zeppelin, Kašmír, v každém případě hraju.

Dostávali jsme se dost kostrbatě, co se týče teda telefonátu, do další fáze tady toho příběhu, tudíž jsem využil maily a SMSky, v tomto případě tedy konkrétně SMSku od Aleny, která jaksi zhybnila nebo rozjela tenhle ten příběh a píše tady: dozajista to bude těžká cesta. Supertramp, it's a long road. Nebo tedy dlouhá, ano, it's a long road. To je výborný nápad. Takže naše trojice, naše mladá rodina pokračuje dál v dlouhé, dlouhé cestě. Na vás je, kam dojdou, jestli někam vůbec dojdou, to už nechám na vás.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Spotřebitelský D-test varuje před zjednodušenými tvrzeními o kortizolu, hormonu stresu. Pro tělo je totiž nezbytný a jeho hladina se během dne přirozeně mění. Chronický stres navíc automaticky neznamená jeho zvýšení. Odborníci uvádějí, že nabídky antikortizolových doplňků jsou spíše marketing a pozornost by se měla soustředit na skutečné příčiny stresu. Vodní elektrárna Slapy v části Vltavské kaskády je opět v plné síle.
2: Důvodem roční odstávky třetinové části výkonu byla výměna 45-tunového bezpečnostního rychlouzávěru. Původní sloužil od zahájení provozu v roce 1955. Elektrárna prošla postupně úplnou modernizací všech tří soustrojí a je opět stabilním zdrojem energie. Luboš Dvořák, Povltaví.
1: Pravidelný restart telefonu může pomoci proti moderním kyberútokům. Vypnutí zařízení smaže škodlivý kód z paměti a přeruší řetězce napadení, včetně takzvaných zero-click útoků. Odborníci zároveň doporučují vypínat Bluetooth a Wi-Fi mimo domov a vyhýbat se cizím nabíječkám. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Když slyšíte nějakou píseň, vybaví se vám okamžitě její název?
3: Jo, jasně, to je Crazy od Aerosmith, v překladu bláznivá.
0: Nebo jste na tom spíše takto?
4: No, to je ta, no, jaký zpívá tamten, jak má ten velký rozsah a taky pusu.
0: Náš nekonečný příběh máte šanci posunout dál, jen pokud se řadíte k té první skupině. Poslouchejte a vymýšlejte po celou sobotu a neděli na Beatu.
5: No a náš nekonečný příběh tedy posune dál Jirka z Plzně. Jirko, si říkal?
6: Ano.
5: Výborně, tak Jirka z Plzně. Tak co to bude dál? Ta naše trojice, ta mladá rodina, už má sice zábal pro mimino, to je fakt, ale furt nemají prachy, furt někde blouděj, mají hlad, nemají prostě žádný prostředky. Tak co uděláš s tím?
6: No, takže jak oni už nemají co do huby, a jsou pořád tam kolem toho Labe, tak si usmyslí, že si chytí nějakou rybu, tak si Romeo udělá nějakou udici provizorní, nahodí a chytne rybu Buddy.
5: To vidíš to. Některý lidi si kupují drahý vybavení rybářský. Pomalu Vytečný. Za celý rok nechytí ani prt a Romeo tamhle proutěnej prout, teda...
6: Vytáhne modrožlutou rybu.
5: No, vrbový proutek, jasně, nahodí tam a chytne to na lístek, to je hrozný. Ale já nevím, jestli jsi chytal někdy ryby.
6: Jako dítě.
5: Jako dítě. Já jako dítě tak i v dospělém věku, ale můžu ti říct, že na pytlačku toho chytneš mnohem víc, než na nějaký sofistikovaný prout. Tedy aspoň
6: to,
5: já.
6: No. To já měl taky, normálně z bezinky. Jenom udělaný takový proutek a v potoce jsem chytal, ale mě jich bylo líto, tak vždycky, když jsem tu rybu viděl, že by to chce sežrat, tak jsem utuk.
5: Jo, ty seš teda měkouš, prosím tě.
6: No, tak ono mi bylo asi 8, no.
5: No, no dobře, no, tak to je dobře. Romeovi bylo tady v tom našem příběhu, já nevím.
6: Ale já
5: tak...
6: jsem neměl hlad, to víš.
5: Jo, ty jsi neměl hlad. No, jo, to je tak... pravda, a když to Romeo, jo. To je fakt.
6: Ten musel.
5: Ano, proto tu rybu, i když chytil a byla pod míru, tak ji prostě sežrat musel. To je jasný. Tak jo, dobře, hele, Jirko, ne. Máme další pokračování, další pohyb někam dopředu. Díky, měj se hezky, čau, čau.
6: Ahoj.
5: Ahoj, Jirka vybral od Jasný páky rybu. Badis, to jste slyšeli, proč vybral tuhle píseň, to už taky vysvětlil. Takže konečně naše mladá rodinka má co? Do huby, no tak budeme říkat do pusy, že ano, a malinký synáček do pusinky, no a jestli chytí třeba Romeo další rybu, nebo jestli po té, co se posílí, tak celá ta rodinka, jestli budou pokračovat dál v cestě, jestli někoho nepotkají, nebo tak nabízí možnosti, ano, aby jsme se fakt jako dostali zase do nějakého dalšího prostoru tady toho příběhu. Jasná páka, ryba Baris.

0: No tak, přátelé, rybu, kterou snědl Romeo a jeho rodina, se jmenovala Ryba Buddies a ta píseň byla tak hustá, že ta ryba zřejmě taky měla v sobě jakési látky. V každém případě, jak to bude pokračovat dál, náš příběh nám řekne. Haló, kde tam?
1: Ahoj, tady Showy.
0: Showy, tak co se stane dál teda? Snědli rybu.
1: No. Snědli rybu, ale tak rybí maso není pořád dobré a já si myslím, že ten Romeo nám sežral celou rodinu, takže z něho kanibal Hannibal.
0: Počkej, tady trošku mám rozpor. Rybí maso není dobré, rybí maso je dobré.
1: Pořád,
0: a chtěl jsi říct syté,
1: pořád,
0: ne?
1: Pořád.
0: Jo, pořád dobré.
1: Není dobré.
0: Jo, takhle, aha. Takže Romeo měl hlad.
1: Když člověk pořád, že jo, tak jako chce to sem tam změnu.
0: Takže. Jo, a oni tu rybu měli...
1: A je to už teď takové moc romantické, tak bych to udělal trošku, ať zase začne ten náš Romeo trošku pařit a tak. Tak.
0: Aha, takhle.
1: Do té ženské to je přece trošku líp, že jo.
0: Jasně, jasně, no dobře. Tak jo, tak hold spořádal celou rodinu, je to kruté.
1: Přesně tak.
0: Ale je to realita života v tom našem příběhu tady. Dobře, tak jo, díky. Kanibal Hannibal, to si vybral ty, kapelu Kabát. Je to jasný, je to logický všechno tady v tomto smyslu. Ne, že Romeo sežral rodinu, to logicky není, ale ta spojitost s tou písní, tak jsem to myslel. Díky, hele, měj se hezky, čau, čau, ahoj.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj. Tak, trošku krutý, že jo, ale... Hold, takový je život, když je nouze, já se tomu nesměju, jo, ale tak je to samozřejmě nekonečný příběh. Tam v nekonečném příběhu se může stát cokoliv. Tak jo, přátelé, připomenu číslo 210 32 33 34, to je číslo sem do studia. Pokud máte nápad, nemusím snad ani připomínat, protože voláte opravdu velice, velice hojně, no a... Co se stane dál s Romem, který se vlastně dopustil dvojitý vraždy, když to tak řeknu, tak nabízí se různý cesty. Spravedlnost, cesta do pekel. Nevím, to už je zase na vás. Jdem na to.

Tady mám úžasnou nabídku od Tondy pro všechny ostatní, kteří budou hrát nebo vymýšlet další pokračování tohoto příběhu. A Tonda napsal, ať si kolegyně a kolegové vyberou, jakou cestou Romea, který spořádal svoji rodinu, vyberou. Tak dávám jako startovací píseň pro pokračování tohoto příběhu. Startovací píseň pro pokračování, hezky řečeno. Ale v podstatě svou logiku to má. Tonda totiž vybral od kapely Who, Heaven and Hell. Chápete proč? Tak, jsou dvě cesty jako trest pro Romea. Trest je určitě peklo. Trest svým způsobem může být i nebe. Ale já to zase nebudu vysvětlovat a nebudu filozofovat. Je to opravdu na vás, jak si to vysvětlíte a jak to nasměrujete.

0: Tonda před chvílí vybral písničku Heaven and Hell a napsal, že v podstatě ty svoje následovníky, tedy býťačky a býťáky, kteří budou pokračovat v příběhu, tak je dál vybrat, kam toho hříšného Romea pošlou. Jestli do nebe nebo do pekla. Teď už mám dalšího býťáka na drátě. Čau, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Nazdar, kdo je tam?
1: Venda.
0: Venda. Vendo, ty máš, buď jsi byl na fotbale, anebo jsi zpíval na nějakém koncertě.
1: Mám kapelu a včera jsme hráli.
0: No jo, to víš, nesmíš to tak tlačit a musíš trošku pitej režim, když zpíváš, furt zavlažovat hlasivky.
1: Já pitej režim, to držu.
0: Ale však to je, no. Jasně, vím to moc dobře. Tak já, no, tě nebudu, já tě nebudu trápit, protože se ti blbě mluví. Kam jsi tedy poslal hříšného Romea?
1: No, já bych ho poslal za obem dřevané, spíš do té nebeské brány.
0: Jasně, já bych to pojmenoval, já bych to
1: oni
0: spíš...
1: Ženský jsou sice, patří do pekla, ale chlapi, který to vydržej, jako spíš do toho nebe. No.
0: Taky názor, jasně. Dobře, díky, hele. Měj se hezky, zatím, čau, ahoj.
1: Ahoj,
0: taky, mějte se hezky, ahoj. Čau. Door, klepání na nebeskou bránu, to ještě neznamená, že vás do toho nebe pustí. Pamatujete si, nebo všichni máme v paměti a myslím, že většina z nás, Anděla Páně, že jo, tenhle ten úžasný film. A tam to přesně takhle bylo. U nebeské brány byly takovou tou komisí dvě rozdílné bytosti, tedy anděl, že jo, a čert, co si budeme povědat. Čert ten promíjel různý hříchy, protože byl furt přívržencem pekla, kdežto anděl, páně, ten byl spíš takovej pomatený a přehnaně, jak bych to řekl, poctivej. Až se dopouštěl různých omylů. Ale o tom nechci mluvit. V každém případě, když člověk dojde do nebe, tak tam určej, jestli zřešil nebo nezřešil. Když zřešil, šupa jdí do pekla, když nezřešil, zůstává v nebi. Chápete, co jsem tím chtěl říct? Takže Romeo se chystá zaklepat na nebeskou bránu.

0: No tak přátelé, klepeme na nebeskou bránu, respektive Romeo, a já tady mám různý návrhy, ale vše to je takový trošku přes koleno lámání, tak zkusíme telefon takhle rovnou live. Kdo je tam? Halo, slyšíme se?
1: No, čau, Dané, Loša, čau.
0: Nazdar, Lošo, povídej, co jsi vymyslel?
1: No hele, ona ta bitka těch Capuletů a Monteku, jo?
0: Lošo, já tě přeruším. Okamžitě si stlum rádio, nebo se z toho zblázním.
1: Ježiš, ho mám tady.
0: No, úplně ho vypni.
1: Už jsem to stlumil.
0: Výborně, už tam nemám tu ozvěru šílenou. Tak povídej, ještě jednou.
1: No, tak ona ta bitka mezi těma Capuletama a Montekama, jo? On vlastně přišel o obě ruce, on nemá čím zaklepat na tu bránu.
0: Jak to, že přišel o obě ruce?
1: No tak, když se mydlili těma mečama.
0: No mečama se mydlili, to je sice pravda, ale jak by pak mohl putovat s tou svou Julí, splodit dítě, no tak dobře, to se dá. A jak mohl plavat v té vodě, v té řece, tedy v Labi, že ano, a jak mohl chytat rybu Badis, když by neměl ruce, to nám trošku skřípe.
1: Prostě.
0: Jak by mohl hrát v divadelní společnosti, Lošo, bez rukou. Jo, musíš jít po tom příběhu, tam nebyla vůbec zmínka, že by přišel o obě ruce, když se tam mydlili mečama, jak říkáš, jo?
1: No vidíš, no. Tak on je přišel posléze někde. Nemá čím zaklepat, no.
0: Jo,
1: nemá tak to
0: čím,
1: je.
0: No a přesto zaklepal to. Ne, Lošo, to je trošku zase opravdu přes koleno. To nemůžete to takhle zase.
1: Já vím, že klepal kosu někde.
0: No, jasně, já vím, že je to sranda ten příběh, že to nemá, že je to ulítlý, jo, ale zase tak ulítlý prostě, aby to mělo, to už si může, to už bys mohl říct, že jo, že klepal na nebeskou bránu a anděl po něm hodil granát a zahrajem se od Olympiku dynamit, jo. No, to je...
1: Dané, takhle. On neměl ty ruce a prostě hodil tam hlavičku.
0: Ne, prosím tě, Lošo. Pro tuto chvíli. Ruce prostě měl. Ne, no. Že neměl ruce. Jo, zkrátka.
1: Dobrý,
0: zatím, díky za to. Čau, ahoj.
1: Čau, tě vítáci.
0: Čau. Tak, to byl Loša. To bylo už trošku hodně divoký. Já budu muset, no zkusím ještě jeden telefon, já jsem nestihl to všechno pobrat, kdo je tam, slyšíme se? Halo? Ne, to nám volá ještě někdo jiný. Teď to zkusím ještě jednou, tady to vidíte přímým přednosu. Kdo je tam, halo?
2: Čau, tady Patrik.
0: Nazdar, Patriku, povídej, co to bude dál?
2: Čau, já si myslím, že by tam mohla čekat svatá Petra na ně.
0: Kdo?
2: Svatá Petra.
0: Svatá Petra. Přibliž mi, o co jde.
2: O tří sester.
0: Tři sestry, ano, výborně.
2: Tak.
0: Svatá Petra, jo, se jmenuje píseň.
2: Tak.
0: Tak dobře, já to zkusím najít. To nás bude určitě, to nás trošku vytáhne z téhle prekérní situace. Moji, za což ti moc děkuju, protože chceš jít živě, nedáme to s Fernet Underground z Alba, jo, tedy. Tak jo, já to tady spouštím. Svatá Petra, pojďme to nějak vysvětlit. Zkrátka zabušil Romeo na nebeskou bránu, otevřela mu svatá Petra. Hele, a já mám nápad na pokračování pro tvý následovníky. Schválně, co mu řekla, nebo kam ho poslala, nebo co mu poradila, taky v jeho prekérní situaci. To je dobrý, ne, Patriku?
2: Přesně tak.
0: Výborně, hele, díky za pomoc z nejhoršího. Měj se hezky.
2: Tak
0: čau, čau. Ahoj, tak přátelé, já jsem mu to říkal už Patrikovi, ale samozřejmě i vám, jak navážete na svatou Petru, co řekla Romeovi, co mu poradí a tak dále.

Svatá Petra, tři sestry, no a svatá Petra poradila Romeovi, respektive, co mu poradila, to ještě nevíme, vidíte, teď jsem úplně zblblej. Volal mi Teo, bohužel mi vypad z telefonu. Tak ten řekl, že svatá Petra mu to řekla jasně Romeovi za ten čin, co udělal, že snědl svoji rodinu nebo sežral svoji rodinu, tak ho tý nebeský brány odehnala docela opravdu strohým způsobem, protože mu řekla, no, řekla mu tohle a vy už si pak můžete vymýšlet, co se s ním stalo dál. Tak, někam sofistikovaně to vymyslete, jo, tedy nějak to sofistikovaně vymyslete. V každém případě svatá Petra řekla Romeovi jasné ne a jakým způsobem to teď uslyšíte.

0: Tak jsme slyšeli, co řekla svatá Petra Romeovi, když se snažil dostat se do nebe. No a tady vidíte výsledek. Ovšem, kam šel Romeo, kterou cestou se dal, to už nám řekne další. Býťák, halo, slyšíme se?
1: Slyšíme, ahoj, tady Dragon.
0: Nazdar, prosím tě, dej si to na hlavu a vypni si rádio nebo stlum, protože tě slyším jak z nějaký roury opět.
1: A jo, já mám headsetko a je to lepší.
0: No a můžeš si to dát na ucho normálně, ten telefon, jako... Dobré, skvělý, bezvadný. Děkuju ti za to, protože tady ty vychytávky...
1: Tak, slyšíme se.
0: No to je krása. Tak povídej.
1: Super. No hele, je to jednoduchý, tak jako do nebe nemohl, tak už ho čeká jenom peklo, ne?
0: Jasně. Co ho tam čeká, to už zase určí další býťák nebo býťačka, jo? Je to tak.
1: Přesně tak a myslím si, že se to dozvíme i v té písničce.
0: Jo. Tak fajn, aspoň to bude takový další vodítko. Hele, díky, měj se hezky, Dragone.
1: Čau,
0: díky. Čau, ahoj.

0: No, nevím, jestli bych se chtěl dostat do pekla, když jsou mrazy v zimě a klepu kosu, tak jak se říká, že jo, že zkrátka klendra, tak si říkám, že by to peklo nemuselo být zas tak špatný. V každém případě jdeme zpátky do příběhu. Šamané, já tě vítám v éteru opět, měj se.
1: Nazdar,
0: tak povídej, co tam Romeo čekalo v tom pekle?
1: No tak v pekle ho čekali samozřejmě pekelný zvony AC/DC Hells Bells.
0: Je to jasný, dobře, tak fajn, díky za příspěvek, měj se. Čau, čau.
1: Ale díky, ahoj.
0: Ahoj, tak Romeo je v pekle, to je jasný. Už ho dokonce vítají i pekelný zvony. No a jak to bude dál, jak bude pokračovat jeho příběh, jeho život, jestli se tomu dá říkat život, když se člověk ocitne v pekle, tak to je zase na vás.

0: Tak, jak půjde dál náš příběh, trošku se nám to, přátelé, zastavilo v tom pekle. Uvítal bych tedy já osobně, kdyby někdo tím pohnul, samozřejmě s určitou logikou, někam dalším směrem, ale to se nám teď ještě nestane, tady ještě v pekle budem a bude to v rámci uvítacího ceremoniálu. Slyšíme se, kdo je na druhé straně?
1: Tady je Pavel Praha.
0: Nazdar, Pavele, tak ty jsi vybral právě písničku, která patří mezi ty, který jsou opravdu součástí, jak jsem řekl, uvítacího ceremoniálu v pekle, je to tak?
1: Ano, ano, vybral jsem takovou skladbu a je to samozřejmě Hell Patrol od Judas Priest.
0: Hell Patrol, jasně, od Judas Priest, pekelná patrola, která vítá našeho Romea. Díky moc, měj se hezky, čau, čau, ahoj.
1: Taky pěkný.
0: Tak, přátelé, už víme, že Romeo byl tedy přivítaný svérázným způsobem v pekle. Co bude dál, to je zase opět na vás, ale jenom chci upozornit, že Romeo už v tom pekle je. To už víme po třech písničkách. Teď bychom potřebovali se pohnout někam zase trošku jiným směrem. Tam se nabízí spoustu možností, já vám nebudu radit, je to vlastně váš pořad, tak se snažte. Ano, Judas Priest, Hell Patrol.

0: ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dlalivosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: No a budeme pokračovat. Já mám teď na telefonu dámu, slečnu, mladou paní. Nevím, Mirko, kam patříš do té věkové kategorie?
3: Já už paní.
2: Paní, no vidíš, to je krásný. Zralý ženy jsou nejpůvabnější. My říkají kamarádi.

0: No jasně.
1: No jo, to je... Já radši k tomu nebudu nic poznamenávat, abych tam ještě něco neposral, víš, co jsem chtěl říct. No. V každém případě, prosím tě, Mirko, ty jsi mě zachránila, víš proč? Protože jsi pro tuhle chvíli tomu příběhu dala pohyb.
0: A to tě, to může vrátit to, a titulkou. Zase něco se budit dál.
1: Ano, přesně tak. To hell and back. To znamená do pekla a zpátky. No, protože furt jsme se drželi teď pekle, patroli, všechno v pořádku. Tam vítali Romea, že jo, zvony mu zvonili na uvítanou a tak dále a tak dále. Ale my potřebujeme toho Romea dostat zase do trošku jiného prostředí. Jakým způsobem, jak rychle, to už je zase na tvých kolegyních a kolezích, který...
0: Je tam spousta možností, no, ještě může potkat i Valkýry, že jo?
1: No, brzda, nenapovídej, nech to, co napovídáš, no, dobrý. Hele, tak pozdravuj toho svého dragona. A díky.
0: Dobře.
1: Nech se hezky, čau, já vás zdravím. Ahoj.
0: Děkuji, ahoj.
1: Čau. Tak, přátelé, pozor, ta zásadní věc je to, že... Teď jsem chtěl říct Sebastian, blbnost toho. Romeo, Bela, Sebastian. Vidíte, jak se mi tam votají takovýhle ptákoviny. To znamená tedy Romeo, dostal se do pekla, byl patřičně přivítán, to je jasný, ale tahle píseň, jak už bylo řečeno, se jmenuje To Hell and Back. To mluví za vše. Do pekla a zpět.

0: Tak jsme to slyšeli. To Hell and Back, to nám v podstatě Romeo nasměrovalo zpátky na zem. Doufám, že to budete respektovat. Tak a já už zvedám telefon. Kdo je tam? Haló?
1: Čau, tady Charlie.
0: Nazdar Charlie, tak jak jsi to vymyslel?
1: No já už to mám vymyslený, já nemůžu se dovolat. Jednak bychom měli vysvětlit, jak se z toho pekla dostal. A jednak, no, jak jsi říkal, že je to třeba rozpohybovat.
0: Ano.
1: Tak já navrhuju Hellraisera.
0: Hellraiser. Tak vysvětli, proč.
1: Ten byl poslaný z pekla.
0: Ano.
1: A cestuje po světě, takže to rozpohybujeme a další volající má prostě šanci něco posunout dál.
0: A máš na mysli Hellraisera od Ozzyho nebo od...
1: Mně se líbí, jak je Ozzy se stričkem Lemmym. Duet.
0: No to jo, to můžeme, ale v téhle chvíli už nemám tolik času, abych to rychle dohledal. V každém případě pustím ho Hellraisera String Up, to je, počkej, to jsou svíti, pardon, já se omlouvám, z alba No More Tears od jeho Osborna, jestli ti to nebude.
1: Taky může být, určitě.
0: Nebo můžu pustit originál kompilace od Motorhead ještě.
1: To je na tobě, ale aspoň to rozpohybujeme, ne?
0: Tak já dám Motorhead, jo, protože myslím, že jsme měli už Ozzyho, že už nám hrál. Fajn, dobře, takže ještě jednou prosím, mi zopakuj to vodítko, aby se toho býťačky nebo býťáci chytli.
1: No, aby jsme vysvětlili, jak se dostal z pekla, tak ho vyslali jako Hellraisera.
0: Ano.
1: No a ten cestuje po světě, takže další volající může vymyslet, kam ho pošle a co tam udělá. Máme ho zase v pohybu.
0: Jasně. O to šlo. Děkuju moc.
1: A s novou identitou vlastně.
0: Jasně, s novou identitou, ano. Nejno, preka, já už mu nebudu říkat Romeo, já mu budu říkat prekabátník je to. Jasně. Dobrý, hele, měj se. Čau, čau.
1: Taky, díky, ahoj. Čau.
0: Tak jste to slyšeli, přátelé, přelomíme se do poslední hodinky. Můžete pokračovat v příběhu, přemýšlejte.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do Špindlerova mlýna.
2: Na to, že krkonošský Špindlerův mlýn se původně jmenoval Svatý Petr, tak se po více než 250 letech stal lyžařským, turistickým a filmařským centrem. To úřední šemle německy mluvící veřejnosti ve Vídni způsobil, že při žádosti o výstavbu kostela uvedli místní místo podpisu ve mlýně pana Špindlera. Souhlas tak byl vydán na neexistující obec. Ovšem Češi operativně, aby neměli z ostudy kabát, nechali na jiném úřadě vše přejmenovat a bylo. V roce 1972 sem filmaři umístili jeden z příběhů rodiny Homolkových a o 5 let později se zde točila Velryba s Tomášem Holím. V 80. vznikaly Sněženky a Machři, pak už přišli Snowboardiáci a další tituly. Současný Špindl má po zimě novou atrakci. Vodní nádrž Labská se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně dnes už vyhynulých mamutů srstnatých. Nalezli ho v extrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Vyplývá to z nové studie. Starodávná DNA zachovaná v hermeticky uzavřených norách pochází z období před 700 tisíci až 3 tisíci let. Nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
3: A lékař mu dal ruku na rameno se slovy: vaše maniodepresivní psychóza je vyléčena. A oba si pak zašli na malou oslavu do čajovny. Nekonečný příběh na rádiu Beat.
4: No, jsme v poslední hodince odpoledního příběhu. Já mám na drátě dalšího kolegu Býťáka. Zdravím tě, čau.
5: Ahoj, tady je Libor, Poděbrady.
4: Nazdar, Libore, z Poděbrad. Tak náš hrdina se dostal z pekla ven na zem a jak bude pokračovat jeho cesta, nebo kam bude pokračovat, jakým způsobem?
5: No, první cesta by určitě vedla na pivo.
4: To bych souhlasil, ano.
5: Takže určitě nějaký dál, aby to nebylo tak měkký, tak přidal nějakého panáka a proto bych úplně klidně zahrál Alkohol Layboy.
4: Počkej, ale
5: a
4: ty
5: se namazal, tak si vzpomněl, jak je tady vlastně krásně a hodil tam Aleše Brichtu, nechte vlajky vlát.
4: Tak, já vím, vymyslel jsi to skvěle, ale 2 písničky ti hrát nemůžu. Tak bychom zůstali u Aleše Brichty, nechte vlajky vlát, kdy už náš hrdina tedy oslavuje vysvobození z pekla za svý hříchy. To už necháme na jeho svědomí, v každém případě teď slaví po několika pivech a několika panácích a zpívá nechte vlajky vlát, protože je plný nadšení. Je to tak?
5: Je to tak, výborně. Perfektní. Děkuju moc a taky všem Byťákům, ahoj.
4: Ahoj, čau, tobě taky, měj se hezky. No, nechte vlajky vlát a vy pokračujte.

0: Tak tenhle tu píseň si zpíval náš hrdina, tedy Romeo, který se zčadil pivem a panákama. Co s ním bylo dál, to už ví kdo, haló?
1: Miloš, UES, velký.
0: Nazdar, Miloši. Tak, ty víš, co se stalo s naším teď v tomto momentu docela zdůměným.
1: Tak máš hrdina, jakož slavil, tak se vylil jak váza.
0: Ano, přesně.
1: A probudil se v pondělí ráno v Chelsea.
0: A jak se tak stalo ale?
1: Těžko říct. To on neví ani on, ani my.
0: Čověče, jak mi... Představ si, že se vyleješ jak váza, jo? Někde tady v Čechách předpokládáme, že jo? A jak by ses dostal, aniž bys o tom věděl, do Chelsea? No já přemýšlím s tebou.
1: Vlastně, on je vlastně mimozemšťan, takže se tam dostal nějakým záhadným způsobem, že?
0: No, třeba vlakem, že jo?
1: Třeba.
0: No, pro mě někam dojet vlakem je v podstatě záhadný způsob, jo? Já strašně rád jezdím vlakem, ale...
1: Ale naposledy si legál z vojny, no, že?
0: Asi tak, jo. Takže... Já budu muset někdy někam jít s vlakem. A třeba se promudím ráno v Chelsea, to je docela dobrý plán. A předtím, počkej, a předtím se zčadím jako náš hrdina tady v tom příběhu. V každém případě, vidíš, jak jsme to vyřešili. V každém případě po pařbě, když se pak probudíte v Chelsea ráno, teda v pondělí, ne morning, ale Monday, tedy v pondělí, tak je to možná zajímavá situace. A to si vlastně nahrál i ostatním, protože tady
1: ale se... Ale na Lyon.
0: No, na Berlion, ano. Tady se nám nabízí spoustu možností, co ten chudák s kocovinou ráno v tom Chelsea asi tak dělal.
1: Takže dobrý. Jsme to posunuli dál.
0: Posunuli jsme to bezvadně dál. Děkuju ti moc za to. Měj se hezky.
1: Čau.
0: Čau, ahoj. Sami jste to slyšeli, jak jsme se teď s kolegou o tom bavili, tak navažte. Hey, Ronald.

0: Chelsea, Monday Marillion, ráno v Chelsea, by se dalo říct, nebo pražské ráno, by se řekl, čelské, dejme tomu. Tak přátelé, zatím jste volali, ale už jsou to fakt takový oslí můstky, že bych jim skoro si troufnul říct, že jsou to oslí mosty přes řeku Hudson. Protože už tam ta souvislost žádná není ani, jak bych tak řekl, vtipnější, nebo taková, jo, rozumíte mi, už fakt ty oslí můstky jsou opravdu nadměrný, bych řekl. Ale zkoušíme dál, od toho jsme tady, aby jsme zkoušeli a vymýšleli další konstrukci příběhu. Kdo je tam, halo?
1: Čau, Rona, je tady Zdendor Stachová.
0: Nazdar Zdendor Stachová, ty jsi ještě nějaký takový otrávený, vlase slyším.
1: Ne, v pohodě, já jsem trošku jenom unavený, to je v pohodě.
0: Jasně, to chápu.
1: Protože je horko jak blázen.
0: No to mi povídej.
1: To úplně to. Hele, mě tak napadlo, tady, když ty Chelsea se prostě probere z té kocoviny, tak zase se sedne na vlak a jde do Liverpoolu na koncert Beatles, ne? To bychom mohli dát.
0: Ale proč ne? Jasně. A aspoň zůstáváme v té Anglii a je to taková logická cesta.
1: Přesně ne.
0: Z Chelsea, z čtvrtí londýnský, že jo?
1: Jede z Londýna přesně do Liverpoolu. Ano. Na koncert Beatles, no, hotovo, vyřízeno.
0: A píseň?
1: Píseň, já bych si dal třeba, moje oblíbená je Pošťáka, můj...
0: Mr. Postman.
1: Postman, no.
0: Jasně.
1: Tak, jestli můžeš dát, tak plus.
0: Mr. Master, please, Mr. Postman.
1: Mr. Postman, přesně tak. No.
0: Dobře, tak jo, díky, hele, měj se. Zdendo,
1: taky,
0: čau, dane, čau,
1: ahoj, opatruj se, čau, taky, kamaráde.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Tak, vidíte, dostal se náš hrdina nějakým omylem, když měl v opici, vlakem asi do, to znamená i pod mořským tunelem, že jo, samozřejmě, na britský ostrovy, do Chelsea konkrétně, tam se probudil z té kocoviny, tak ho napadlo, že jedině jak se z toho dostat, je, dá se říct, ty duchovní strava, a takovou duchovní stravou určitě luxusní a výživnou je návštěva koncertu Beatles. No, a máme vybranou i písničku, Please Mr. Postman, tak já ji tam takhle šoupnu, přátelé. Jsme v Liverpoolu, ano, jsme v Liverpoolu, tak s tím něco udělejte, co bude dál, spouštím.

0: ten chlápek rozseká mačetou, tak se za ním ozve hlas, který mu řekne: nebojte se, já vás budu hájit. A to bude Perry Mason.
1: Vymýšlejte další děj dle libosti. Nekonečný příběh na Radio Beat.
2: Tak já bych to uvedl teď, tu další souvislost. Zkrátka dobře, mezi tím zdravím svého kolegu na drátě, čau.
3: No ahoj, zdar Miro.
2: Nazdar Miro. Tak, prosím tě, ty jsi to vymyslel tímhle způsobem, abych to uvedl. Tak náš hrdina se probudil ráno v Chelsea, ano, je to jasný. A teď si říkal, kurňa, já jsem tady v té Anglii, je mi tak nějak trošku blbě, jak jsem včera kalil, nebo kdy kalil. Já bych, když už jsem tady, si zajel do Liverpoolu na Beatles. Jo? Dejme tomu, že to bylo v době 60. let. To nás nezajímá v tom příběhu. Přesně nějaký údaje. To už je tak stejně bláznivý, že nás to opravdu nelimituje. Takže si jede ve vlaku a teď přemýšlí, sakra, ale jak já se tam dostanu? A teď navazuj ty.
3: No.
2: Přemýšlí, jak se tam dostane. No,
3: sedí ve vlaku,
2: no.
3: Jede do Liverpoolu, přišel z pekla, vylil se jak váza.
2: Ano, hezká to je hezká rekapitulace.
3: Podívá se do kapsy, kapsa prázdná. Co k tomu potřebuje? Koupit si lístek.
2: No jasně.
3: No a na to potřebuje co? Money.
2: Jo. Já jsem chtěl říct kouzlo osobnosti, ale to spíš ženská by
3: ne.
2: Uhrála.
3: To nikde neplatí, to možná, když znáš někoho z kapely, že tě nechají nosit bedny.
2: Tak jasně, to peníze jsou nutné všude, takže potřebuje prachy, jasně. No a jak je sežené, to už není naše věc, Miro. Jak je sežené, to není naše věc. My pustíme písničku Money, kterou se vybral, protože tady je teď problém nedostatek peněz. Jak si ty peníze sežene, to už je úkol pro dalšího volajícího či píšícího. Souhlasíš se mnou?
3: Souhlasím, Floydi mu to řeknou, má hrát automaty.
2: Jasně. Tak třeba, jedna z možností. Třeba někdo vymyslí něco jiného. Hele Miro, děkuju moc, měj se hezky, čau čau.
3: Měj se krásně taky, zdravím všechny byťáky.
2: Díky, ahoj, Pink Floyd, Money.

0: on 3011. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming on 3011.
1: Tak to sami slyšíte, přátelé. Zase jsme se v tom našem příběhu dostali na téma peníze. Zkrátka, peníze hejbou světem, bez peněz do hospody neléz. Znáš ještě nějaký přísloví, kolego?
2: Bez peněz, jak jsi řekl, bez peněz do hospody neléz, to je základ.
1: To je jasný, to jsem říkal teďka, ano. A no, to, jak, teď to nechci říkat, jak víc prostý, no, ale... bez peněz, tam jsem někde slyšel.
2: Není láska
1: ne...
2: ještě.
1: No, ne, no. Já jsem to měl, že bez peněz do bordelu nelesnout. Jasně, ono to s tím souvisí. Jasně, tak to nesmím, ale do hospody bez peněz nejde. Láska taky, no tak záleží na tom, kterou děvu si nabalíš, že jo. Když lehkou tak. Děvu, no tak tam ty peníze hrajou roli. Ale když máš doma krásnou, slušnou ženu, či přítelkyni.
2: Tak peníze nehrajou roli.
1: Tam nehrajou roli peníze. Ta po tobě v životě nebude chtít peníze. Hele, rozumíš? Hodná ženská řekne, já se zeptám ještě na tvoje jméno, prosím tě. Františku, když, neříkej mi, že když ti řekne tvoje žena, jsi ženatej, ne?
2: Ale jo, no, už nějaký pátek.
1: No, nějaký pátek, no. A dodnes tvoje paní určitě říká, Františku, odpočiň si. Nehoň se furt za těma penězma. Když já od tebe žádný nechci. No, když já umím uvařit ze 3 brambor na celý týden, Františku. No, tak si odpočiň. Hele, Františku, tady máš 5 kilo, jo? Franto, můj milovaný. A ti za klukama si odpočinou do hospody. Že to tak máš?
2: Určitě.
1: Tak nic. Dobrý, tak necháme toho dobrý. Radši, nebo dostaneme do držky oba, no, právě. Hele, a já už jsem úplně zapomněl, kam budeme pokračovat příběh. Jo, bavili jsme se o těch penězích, že jo?
2: Tak, ano, peníze.
1: Ano, peníze. Náš hrdina neví, jak má sehnat prachy. Jak to vyřeší? Povídej.
2: Náš hrdina si řekl, když už co nejlepší mi jde, už jsem jednou zabil, tak jsem si řekl, že vraždění je můj biznis a biznis je dobrý. Takže si dáme asi megaret. Killing is my business a business is good.
1: A proč teda? Ano, to je správně.
2: Protože potřeboval zehnat peníze a nejjednodušším nebo nejlehčím pro něho bylo to vyřešit tímto způsobem.
1: Jasně, takže přepad banku, tam podříznul pokladní.
2: Přepad, jo, prostě něco tam provedl a jede dál. Má tak. Peníze.
1: No, už zase...
2: A třeba i na cestování. Nemusí pokračovat v započaté činnosti, může cestovat jenom.
1: Jo, takhle. Aha.
2: Ano, může z něho být poutník.
1: Jo, tak to už, tohle, to už tam, Franto, dáváš někam, no, úplně zase někam stranou. Já bych zůstal tady v té linii. Já vím, že ta linie tady toho násilí je tak trošku morbidní, a já nejsem oblíbenec tady těch metod, ale takový je prostě život. Tak jsme ten příběh dostali do tohoto momentu. V každém případě Killing is my business and business is good. To je píseň od kapely Megadeth. Díky, Franto, za příspěvek. Ano, dej si tu bramborovou polívku a řekni si o to 5 kilo manželce, že je ti dneska vedro a že musíš do hospody. A pozdravuj. Tak jo, čau, ahoj.
2: Díky, čau.
1: Ahoj. Tak vidíte, přátelé, pozor, skoro už se blížíme ke konci, ale ještě tak 1-2 pokračování stihnem. V každém případě slyšeli jste nás, co jste nás poslouchali, tedy jak jsme to postavili, do jakého směru jsme to naspěrovali, tak volejte.

0: Tak přátelé, zase jsme se trošku zapíchli na mrtvém bodě, protože voláte hlavně, já to ještě vysvětlím, jo, ten princip tohoto víkendu, ano, snažíme se navázat i svoje oblíbené písničky, nebo vy se snažíte navázat své oblíbené písničky k nějaký ose a tou osou je ten příběh. Můžeme různě uhejbat, vymýšlet úplně šílený ptákoviny, fantasmagorie, ale ne zas úplně do extrému. Teď se mi stalo to, že náš příběh zatím končí v momentě, kdy náš hrdina neměl peníze, tak se dopustil zločinu, aby si ty peníze obstaral. A hráli jsme skladbu od kapely Megadeth. Tak a teď mě voláte a navrhujete písničky, které mají o zabíjení, které mají následný ten. Ano, jasně, v pořádku, ale musí to mít nějakou návaznost, aby ne, že budeme hrát jenom písničky o zabíjení, ale musí to být návaznost na ten náš příběh. Jo, já to zkusím teď, protože někdo volá, tak uvidíme, jestli tam najdeme nějaký pokračování toho příběhu. Halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady je Román.
0: Nazdar, Romane, povídej.
1: Ahoj, hele, já bych měl pokračování toho příběhu. Já předpokládám teda, že on teda udělal tu banku.
0: Ano.
1: Ono v té Anglii úplně nikdo moc nezná, takže ho nedopadli.
0: Ano.
1: A on se dostal do toho Liverpoolu.
0: Ano.
1: Byl na těch Beatles, ale když už je v Liverpoolu, tak chce jít na fotbal samozřejmě, že jo, FC Liverpool. Super.
0: No.
1: Takže v podstatě jednoduchý Gary and the Peacemakers a You Never Walk Alone, jejich hitba, jejich vlastně hymna fotbalistů FC Liverpool.
0: Nevím, jestli Gary and... Tady to zase slyšíte,
1: jak tě tam... Liverpool, tak to najdeš.
0: No, to nenajdu tady v našem seznamu, aha, protože to bych musel hledat na YouTube třeba nebo tak, jo? Abych ti to mohl, abych ti to prozradil.
1: Jasný.
0: Jak se to jmenuje ta píseň?
1: You Never Walk Alone.
0: No, tak tady s tím bohužel zklamu, protože já to tady nemám.
1: Aha, no. Škoda, tak mně to přišlo jako dobrý pokračování toho příběhu, ale...
0: Jo, že šel na Beatles a pak šel na fotbal. Mně to napadlo, že to někoho napadne. Ten fotbal spojený s Liverpoolem, to je jasný. Dobře, hele, tak napadá ti ještě něco jiného nebo...
1: jako něco spojeného s fotbalem... Prostě, jestli tam najdeš nějakou takovou klasickou třeba
0: hele, stadionovou... Víš co? Já jsem na to přišel. Hele, počkej, nech se. Jo? Jo?
1: Jo,
0: hele, to je taková... taková univerzální, nejen na fotbal, jo? Ale
1: jo.
0: Hraje se to... Počkej, zůstaň mi na telefonu, tě překvapím, počkej.
1: Já tady jsem furt.
0: No, to je dobře, že tam seš. Tak, ještě dál. Já rychle pracuju, když už na to vidím. Tak, pozor. Je to tady. Není to tady. Jo, už to tady mám. A teď sleduji, jo?
1: Tak sleduju, jsem napjatý, jak
0: no, no jasně, já tě napínám, to musí být. A už to mám, tady tu dám. Tak a sleduj, jo? Já ti to pustím a rovnou se budu pomalu loučit, ale tohle na závěr by mohlo být dobrý. Tak, já ti to pustím, poslouchej.
1: Jo. To je ono.
0: We are the champions.
1: Jo?
0: Jseš na fotbale, no. A Liverpool vyhrál. Jasně, dobrý, díky.
1: Tak jo, ale ahoj, hezký večer ti přeju.
0: Já tobě taky.

No, přátelé, takhle končí náš příběh dnešní odpolední. V podstatě se trochu, i když byl úplně magornej samozřejmě, jako vždycky v tomto víkendu nekonečný příběh, tak přece jenom se dotýkal reality života. Příběh víceméně dvou lidí, ale dokonce už jenom toho jednoho, říkali jsme mu Romeo, dívce jsme říkali Julie, protože jsme začali písničkou Romeo and Juliet, tak na tenhle ten klasický, na tohleto klasický Shakespeareovský téma, na tom jsme postavili vlastně tenhle příběh. No ale příběh člověka, který se trošku lišil, dokonce sežral svoji rodinu, ano, takže původně velice romantický, zamilovaný, jistě slušný člověk se dopustil prvního zločinu, tak jako různě pendloval mezi peklem a nebem, až se dostal po pitce v hospodě do Anglie nějakým nedopatřením, skončil v Liverpoolu, kde spáchal další zločin, aby se obstaral peníze, byl na koncertě Beatles a nakonec na fotbalovém stadionu nevyhrál Liverpool, to byla ta píseň We Are The Champions, která před chvílí skončila. No, takže byl vítězem nad svým životem nebo nebyl? No já nevím, to už posuďte sami. V každém případě, vy, co jste tenhle příběh vlastně zkonstruovali a vymysleli, po celých 5 hodin jste se mnou spolupracovali, tak vy jste především vítězové We Are The Champions nebo You Are The Champions, ano? Díky za spolupráci, budu se těšit zase zítra o 2 hodin. Budeme psát a hrát, spíše lépe řečeno, další příběh. Krásný večer s Radkem, protože za chvíli začíná roková pípa. Vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Ze své oblíbené pozice za býťáckým výčepem vás zdraví Radek Leitl a přeje všem posluchačům klidný a pohodový, konečně pořádný letní sobotní večer. Začíná další rocková pípa a to znamená, že následující 4 hodiny budou, co se týče výběru muziky, plně ve vaší režii. Kapely nebo skladby, které byste si dnes večer chtěli poslechnout, mi posílejte jako obvykle přes SMS bránu 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Další možnost je býťácká aplikace ve vašich mobilech a nebo linka 210 32 33 34. Na rozjezd dnešní rockové pípy jsem vybral kapelu Edguy, no a pak už to bude zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Náš stálý posluchač Pepa Střebíče dneska výjimečně nesedí ve své oblíbené studánce, ale právě teď je na noční směně jako ochranka na MotoGP v Brně. Tímto tedy zdravím, přeju klidnou noční šichtu a aby těch motorek neměl málo, tak mu tam teď posílám jednu motorkářskou. V tomhle případě teda jsou to trochu jiný stroje, ale snad to nebude vadit. Kapela Rebel Road a píseň Heart of Steel, taková oslava svobodného života na dvou kolech.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Lukáš, Uherského Hradiště. Mohli byste mě prosím vás zahrát písničku Hard Rock Hallelujah od skupiny Lordi pro Dandu?
2: To nebude vůbec problém, Lordi určitě, ty by se mi taky líbily. Už jsme je dlouho neslyšeli, tak proč si je dneska nedat?
1: Super, děkuji moc.
2: Pro Dandu do Uherského Hradiště.
1: Do Lubné.
2: Užívejte si ten krásný letní večer, já vám děkuji za tip na tuhle kapelu, no a mějte se fajn, ať ten večer dneska stojí za to.
1: Super, děkuji moc, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady je Shorty. Já bych rád zahrál všem býťákům a kamarádům písničku Neberte mi, co mám rád od kapely UpsideDown.cz. A ještě tady mám vzkaz, který napsala moje dcerka. Ahoj, ráda bych zahrála písničku UpsideDown.cz všem hodným tatínkům k zítřejšímu Dni otců. Takže zdravím vás.
3: Jo, tak to je hezký dárek jedni otců. A Neberte mi, co mám rád, to bude, myslím, úplně premiéra v rokový pípě.
2: No, to bude.
3: Vlastně to je dárek pro tebe, že jo, taky?
2: Je to pro mě dárek, no. No. Nebo a pro všechny hodný tatínky.
3: Tak to je i pro mě určitě. Takže dáme zase po další době český punk, UpsideDown, no a posíláme to tedy všem hodným tatínkům.
2: Dobře, díky moc, mějte hezký večer, čau, čau.
3: Tak jo, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Tady je Hanka Mourpe z Ropicem. Já mám takovou prosbu, i když už je to 18 dní, 2. června jsem měla 62. To je příšerný věk, jak to utíká.
2: Počkej, příšerný věk to neříkej. Řekneme, že jsi míň mladá, tak.
1: Tak, jsem míň. A já bych měla takový přáníčko, jestli byste mi mohli pustit něco, nebo nejenom mě, komukoliv, kdo poslouchá Radio Beat a má tuhle tu skupinu Menovre rád, poslat jakoukoliv skladbu. Protože tenhle styl muziky dokáže dodat spousty energie. Věř tomu, že to tak je.
2: Věřím tomu. On už to kdysi Jirka Schillinger zpíval, že jo, Big Beat sílu dává, takže asi to bude fungovat.
1: Určitě to funguje.
2: Takže
1: k těm
2: narozkám tady dodatečně ještě všechno nejlepší, přeji ti hodně sil, optimismu, ať tě ten Big Beat sílu dává ještě mnoho let. No a od Manover určitě tady něco najdeme, co by tě udělalo radost, takže za chviličku tě tam ten malý hudební dárek ještě pošlu.
1: Já děkuji moc krát, Radko. A zdravím všechny býťáky. A užívejte se ještě večerního sluníčka a toho příšerného dusna.
2: Ale příšerného je léto.
1: Já sedím na verandě na chatě a koukám, jak se to od východu pěkně ty mraky se dělají. No, něco přijde, no.
2: Tak, ale rozhodně tak přijdou Manover za chviličku. Tak se na ně připrav, jo?
1: Jasný.
2: Dobrý.
1: Díky tak moc.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Teď vítám ve vysílání Beaťáka Honzu, který je možná prvním nebo jeden z prvních Čechů, kteří naživo viděli koncert Rush. Takže Honzo, vítej na rádiu Beat. Ahoj.
2: Díky. Ahoj.
1: A teď máš slovo, povídej, nechám to celý na tobě.
2: Ano, se svými kamarády Ondrou a Jardou jsme byli na prvním koncertě Rush v neděli 7. června v Kia Forum v Los Angeles. No, bylo to naprosto úžasné. Já jsem absolvoval asi 30 koncertů všech svých světových hvězd a takové emoce jsem nikdy neměl jako teď. Takže začalo to před koncertem takovým několika minutovým filmem, jmenoval se Vier Rush, Její byl tradiční ve smyslu Gedyho Alexe, jak skupina fanoušků prochází strašidelným sídlem a hledá Rush, kteří se po letech neobjevili na pódiu. No a pak přišly zase ty kreslené postavičky Lily ze South Parku, jakoby srandovní, no a začali potom zhruba po 10 minutách téhle filmu spustili Xanadu. No úplně úžasně spustili, maximálně tvrdě, jak jim to šlo. A Aniku, tak to se litoval, ale byla fantastická ta holka. Ta holka sklízela takový ovace, ale i po koncertu prostě neuvěřitelný. Takže ještě bych chtěl říct, že je to strašně bavilo, bylo vidět, jak jsou nažavený. Byli takový empatický, srandovní. Vůbec, Gedy se nevykecával, bylo to hrozně úžasný. Nevím, co ještě víc k tomu jako říct. Hráli asi 2,5 hodiny, byla teda přestávka půl hodinová, možná 2 a 3 čtvrtě čistého času. A když odešli, tak Anika zmizela a jakoby jim nechala pódium chlapcům Gedymu a Alexovi jenom tak pro ně samotné, no, ale byla to fantazie, no.
1: Věřím tomu, já jsem viděl nějaký videa, no, ale musel to být úžasný a já už teď mám husí kůži a těším se na příští rok do Berlína, protože už jenom z toho videa to muselo být nádherný. Teď si mi to potvrdil.
2: Je nádherný a no, chlapci jsou fakt ve formě, jen teda přes 70, ale vůbec si ten věk asi nepřipouštějí a baví je to, hlavně je to baví.
1: Tak no. To je správný.
2: Fajn.
1: Honzo, díky moc, děkuju aspoň já takhle taky za ty první dojmy. No a ano, samozřejmě od Rush si teď dáme jednu z těch skladeb, která zazněla i v Kia Forum v LA, a to je Subdivision.
2: Dobře, díky.
1: Tak jo, děkuju, ahoj.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Beaťák Petr, momentálně upoutaný na lůžku v Lochotíně na chirurgii. Prosím, jestli by bylo možné zahrát od traktoru Letokruhy pro mne a pro kolegu Láďu, který zde leží už měsíc. A zároveň bych to chtěl věnovat také personálu chirurgie. Moc děkuju, neznám lepší stanici než Rádio Beat. Hezký večer všem přeje Petr. Tak já samozřejmě tohle přání rád splním. Ono se sice říká, že ticho léčí, ale já k tomu dodávám, že Big Beat uzdravuje. A pokud je to pravda, tak teď traktor a letokruhy posílám Láďovi a Petrovi a taky tedy samozřejmě na jejich přání personálu chirurgie, který se tam o ně vzorně stará. No a oběma pánům přeji samozřejmě co nejrychlejší a úplné uzdravení.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Jak Aleš se nám dneska výjimečně neozval ani z Kanady, ani z jiné zajímavé části světa, ale rockovou pípu dnes poslouchá doma, takže je mu taky horko. No a přišel s takovým zajímavým nápadem, že bychom si mohli vlastně trošku schladit tu atmosféru písní Winter Dreams v podání Udo Dirkschneidera a Doro Pesch. No, zní to jako dobrý nápad, tak proč to nevyzkoušet? Takže Winter Dreams teď na Alešovo přání posílám všem, komu je horko, no a třeba to zafunguje.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: S Beaťákem Tomášem jsme nedávno vedli diskuzi na téma fiktivní kapely vytvořené umělou inteligencí. Poslal nám totiž dotaz, zda bychom mohli do vysílání zařadit kapelu The Broken Radios, že se mu líbí jejich muzika, ale o kapele samotné nemůže najít žádné informace. No, ani nemohl, protože tahle kapela nikdy neexistovala. Je to totiž jenom jedna z mnoha fiktivních kapel vytvořených umělou inteligencí. Což je tedy na jedné straně svým způsobem, musím říct, až obdivuhodný, protože když si vezmete, jak daleko se AI rozvinula, ale na druhé straně až děsivý, když si uvědomíte, že stačí program, jeden z těch, který vytváří muziku, třeba Suno. Nějaká znalost zadávání promptů, no a za jedno odpoledne u počítače vymyslíte kapelu, natočíte a vydáte album, včetně grafiky. K tomu stihnete udělat ještě 3 videoklipy, no a to všechno pak nazdílíte a pustíte do světa. S Tomášem jsme se tedy nakonec shodli na tom, že úplně nejlepší je poslouchat jenom ty opravdový živý kapely. A právě jednu z nich si Tomáš vybral i do dnešní rockové pípy. A na jeho přání vám teď posílám takovou trochu drsnější retro partičku z Los Angeles, Dirty Honey.

0: na Rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, zdravíme z Havířova a máme taky jedno přání. Prosím, pust nějakou muziku, kterou máš rád. Pro nás, pro všechny, co rádi posloucháme Rádio Beat a rokovou pípu. Děkujeme a přejeme všem krásný večer. Ahoj, Andy a Martin. Tak já děkuji tedy Andy a Martinovi. No a pokud si můžu pustit to, co se mně líbí a co mám rád, tak to bude samozřejmě kanadská scéna a tam jako číslo jedna kapela Saga. A pokud je nějaký býťák stejně jako já, postižený tedy v dobrém slova smyslu touhle kapelou, tak mám pro něj skvělou zprávu. Stejně jako Rush, tak i Saga se příští rok vrátí do Evropy na možná své poslední koncertní turné. Takže pokud byste někdy měli možnost si koupit lístek a jet na jakýkoliv jejich koncert, neváhejte, určitě to bude stát za to. Protože tyhle dětkové, ty prostě nestárnou. Já si myslím, že oni snad hrajou čím dál tím líp. Nedokážu si to vysvětlit, ale je to tak. Tak aby se nám teď trošku zkrátilo to čekání a lehce jsme se navnadili na to, co nás příští rok čeká, dáme si Ságu a jednu z jejich asi nejslavnějších a nejznámějších skladeb, On the Loose.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
1: I teď pár minut po 20. hodině tady v Beatáckém výčepu pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Takže jestli si dnes chcete také poslechnout vaši oblíbenou kapelu, mám tady pro vás dvě důležitá čísla. 720 001 222 je SMS brána, kam můžete poslat vaše přání, a 210 32 33 34 je linka sem do studia, kde už na vaše objednávky netrpělivě čeká Radek Leitl a přeje vám pohodový poslech další porce muziky z rockové pípy.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Další, kdo se nám ozval z nemocnice, je býťák Pavel, který mě poprosil, jestli bych mu v rámci jeho dlouhodobého léčení neposlal na povzbuzení rádio od Rammsteinů. Já i tohle přání samozřejmě plním rád a Pavle, pokud tě aspoň tohle udělá radost, tak tady ti posílám tvé oblíbené Rammstein a samozřejmě v té léčbě držíme palce.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, Radku, ahoj, tady Petr Kopilno.
3: Ahoj, ahoj Petře.
2: Radku, zdravím, prosím tě, bylo by možné pro souseda tady na zahrádce nechat zahrát skladbu Půl století od kapely Arakain?
3: No, myslím si, že Půl století tady najdu určitě.
2: Jo, ono už se mu to blíží, tak jsem říkal, no tak zkusím ho trošku
3: pošťouchnout.
2: Přesně jak říkáš, jo? A bylo by to pro všechny býťáky, prostě pro lidi, kteří mají tu muziku rádi, pro tebe, do rádia samozřejmě, jo?
3: Jo, jasně, to víš, jo.
2: Rádku, děkuju, krásný večer, nádherný weekend přeju.
3: Ano,
2: a
3: i tobě.
2: Opatrně.
3: I tobě.
2: Ahoj. Ahoj. Čau, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Kilolek. Zdravíme tě, já, Kubík i Zuzanka. Přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně ať jsi zdrav, ať tě mají všichni rádi, ať máš okolo sebe dobrou partu a ať si užiješ dnešní oslavu. Máme tě moc rádi. A přes rádio Beat ti posílám telegram od Nazaretu, aspoň takhle na dálku.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau Ráňo, tady Jirka Luka. Hele, tak dneska jestli bylo možný Krantumberky, Krakonoše udaváč.
2: Jo, dáme.
1: Takže pro všechny býťáky a pro tebe, no. A pro mýho syna, ten zase na noční.
2: Ten zase maká.
1: No jasný, no.
2: Tak se to poslechne v práci, aspoň doufám.
1: Jasný, no. Já mu vždycky zavolám, že to je, že jsem se dovolal a tak poslouchá.
2: Jasný, takže za chvilku krbík bude zapálen, nebo grill vlastně.
1: A... Ten hoří, ale už jenom na prázdno, no.
2: Jo, to se tak někdo má. No, pánové, no, tak jo. Si užívejte a že zdravím i mladého pána, ať mu práce utíká a za chvilku tam budou ty Trantenberg.
1: Dobrý, tak jo, díky, čau.
2: Ahoj.

0: Cruces Element.
1: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
2: Čau Radku, tady po dlouhé době Byťák Tom z Brna.
3: Ahoj, ahoj Tome.
2: Ahoj, já bych si dal samozřejmě svůj milovaný Iron Maiden, jestli by to bylo možný.
3: No určitě to bude možný. Já jsem právě čekal, kdo se ozve s nějakou vzpomínkou na Rock for People, tak už je to tady. Tak hele, ani se já, nebudu hele, ptát, jak, jaký to bylo.
2: Ne, hele, jako upřímně, já ti můžu říct, jakože dobrý, ale jako lítalo to ze strany na stranu, no. Bylo to, prostě byly špatné podmínky, no. Ale jako můžu říct, jako pódiově vynikající, Bruceovi to zpívá, to je neuvěřitelný, jako v téhle době, neuvěřitelný.
3: No, já si říkám, jak to ty dětkové dělají, že oni vlastně sice stárnou, ale no, pořád se zlepšujou, že jo? No, ne, teda přesně, úplně všichni, musím říct, že jsou kapely, které no, by už to měly asi zabalit a no, odejít no, na vrcholu, ale no, zrovna tyhle mezi ně nepatří, spíš naopak. Ne, klobouk dolů před nima.
2: Přesně tak.
3: Tak Tome, co si zahrajeme dneska?
2: No prosím tě, já bych si dal uméně hranou písničku s Brucem, Infinite Dreams, méně hraná, méně frekventovaná písnička u vás na bytu, já si myslím, že je to obrovská škoda.
3: Ano.
2: Ano, a prosím tě, chtěl bych to věnovat všem posluchačům Rádia Beat, protože každou sobotu vybírají výbornou muziku, taky tobě do studia.
3: No, děkuju.
2: Dále bych to chtěl věnovat svému kamarádovi Jirkovi Šatnému, dále bych to chtěl zahrát všem fanouškům tyhle nesmrtelné legendy a taky bych to chtěl zahrát jednomu byťátkému páru, který si vlastně vždycky objednává ty Iron Maiden, protože fakt mě dělá mě obrovskou radost, tady tím prostě mají výborný hudební vkus.
3: Ano, vím, koho myslíš, to je Jirka s Alčou.
2: Přesně tak.
3: Jo,
2: takže
3: tak,
2: speciálně jim bych to chtěl věnovat, jako já je osobně neznám, ale prostě jsou to mejňáci, jak...
3: Jo, musím říct teda, že Jirka to je kovaný mejňák, s tím by si určitě rozuměl. Mám dojem, že ten tě předběh asi o 30 let ještě.
2: Dobře, přesně. Taky já jsem se narodil v roku 2002 a k mejnu jsem se dostal v 15 letech, takže...
3: Dobře, Tome, hele, tak dáme Infinity Dreams, oprášíme zase tuhle starou, ale dobrou věc, no a tobě přesně přeju tak, samozřejmě spoustu zážitků ještě na mejdnech a s mejdnama a na všech dalších koncertech, který budeš, tak ať seš nadšenej stejně tak jako teď.
2: Díky moc.
3: Hele, díky za zavolání, měj se hezky.
2: Děkuju moc, měj se krásně a up the irons.
3: Up the irons, yes.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku. No mám, prosím, nehojte mi tady tle. Měj pre, on už si zase dovolil, já se z něj pičnu, to není normální.
2: Hold má někdo kliku, no, povídej.
1: No, dneska oslava vnoučátka 3 až 5 let, takže pro ně, a když tady vidím zamilovanou švagrovou na starý kolena, tak prý vybrali zamilovaný od rybiče, kdyby si mohl.
2: Jo, tak. už vím, o kterou písničku jde. Jo, jasný.
1: Jo, hele, hezký večer všem a užívejte život.
2: No, my si užíváme, vy taky, tak to má být.
1: No, ať nám nezačne pršet do toho.
2: No, vidíš tak, to, před chvílí mi někdo volal, říká, zaplať pán Bůh, že už zapršelo, no, tak.
1: No takhle, aha, no, sedíme na zahradě, grillujeme, popijeme, aha, jako, tak... nesmíme.
2: Ne, tak vy zrovna jste s
1: těch... vzorem.
2: Co si to zrovna nepřejou, dobře, tak, hele, nějak to dopadne, to počasí. Sice neporučíme ani větru, ani dešti, na to tady byli jiný borci, ale no, my si právě, zase můžeme aspoň zahrát nějakou pořádnou muziku.
1: Tak, přesně, to je ono. Tak jo. Hele, krásný večer a díky moc. Mějte hezky.
2: Není zač. Ahoj.

0: Roková pípa. Na Rádiu B.
1: Dobrý večer, Radku.
2: Ahoj, ahoj. Tak, co jsi vybral dneska?
1: Shine Down, Nightbomb
2: Eyes. Jo, Shine Down, ano. Jo, tak to už jsem ti jednou sliboval, víš, že tam dáme.
1: Jo.
2: Tak dneska už jsi se dočkal. Tak dáme Shine Down. I moji oblíbenou kapelu teda. Trefil jsi se, dobře. Tak jo, a komu to zahrajeme?
1: Tak asi všem býťákům.
2: Dobře, tak jo, tak všem býťákům. Dobrý, hele, měj se hezky. Těšíš se na prázdniny?
1: Jo.
2: Pojedeš někam, nebo co budeš dělat?
1: Asi ještě nevím.
2: Ještě nevíš, no tak to je ještě čas si rozmyslet, ale určitě se nám zase ozvi a vyber nějakou pořádnou muziku potom, jo?
1: Určitě.
2: Tak jo, tak měj se, ahoj.
1: Čau.

0: na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Petr za Starou Hradiště u Pardubic, Radku, já tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, já jsem tě chtěl poprosit, my jsme měli před 14 dníma koncert kapely Odysea tady, tak bych si to rád připomenul, jestli nám můžeš zahrát Odyseu a písničku Někdy si vzpomeň.
2: No, úžasný výběr, samozřejmě i moje oblíbená, rád tě to splním, takovéhle přání.
1: Velice moc hezká písnička.
2: A naživo, a poprosím, jenom se zeptám, naživo to bylo jaký? Dobrý, předpokládám.
1: No tak, perfektní. Popovídal jsem si s panem Spilákem, vlastně s mistrem, takže super.
2: Tak paráda, jako tak si ty dětky zase připomeneme, jo?
1: A poprosím pro Jardu do Hodonína, poslouchá, takže hlavně pro Jarouška, pro mého jedného kamaráda a taky pro tebe, že tě rád slyším.
2: No, děkuju, za Odyseu, děkuju, tak.
1: Tak jo, měj se moc hezky a příští sobotu zase.
2: Určitě, ozvi se.
1: Určitě, děkuju ti.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.

0: Já jsem Svíce u Boskovic a já vás poslouchám teďka odpoledne, když jsem nějaký spos. Hodně smutný odpoledne, já ztratil manželku a pohřeb spolužačky. Chtěl bych touto formou vzdát hold, protože je to můj roční. A na druhé straně chtěl bych popřát našim hasičům, kteří teďka odjíždí na noční útoky do Knínic u Boskovic. A co jim to povede? Držím jim palce a chtěl bych jim zahrát něco od Queenu a zase dovezou nějakou medaili.
1: Dobře, takže něco od Queenu, to když je to útok na medaily, to by se asi hodilo zahrát We Are The Champions.
0: Samozřejmě to tady bývá na velké ceně Blanenská při vyhlašování vítězů, to je hymna, tady už možná 15-20 let, co tady funguje velká cena Blanenská, pak už je republika, že jo. Já jsem starý hasič, takže kluci, držte se a vám do bytu, to sami držte se a děkuju moc.
1: Tak jo, tak děkujeme a přeju hezký večer, aspoň tedy v rámci možností a zkuste nějak ty chmury rozehnat. Je to prostě život, patří to k tomu, chtějí, nechtějí. Musíme to tak brát.
0: Držme se,
1: ano. Držme se a radujme se z toho, že jsme tady.
0: Každý den je dobré. Díky, čau.
1: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu B.
1: Ještě předtím, než druhou polovinu rockové pípy otevře Bryan Adams, tak jenom připomínám, že i v následujících dvou hodinách mi můžete sem do studia posílat vaše zprávy, nápady a tipy na to, co a koho byste chtěli ještě přidat do playlistu dnešní rockové pípy. Šťastnou ruku při výběru muziky a její nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, to je Roman Český Budějovice.
3: A, nazdár, ahoj, ahoj Romane.
2: Hele, myslím, že bych se zahájit něco Purple, klidně i něco nového z těch nových desek, co vlastně, nebo z nový desky, co vlastně vydali, jako teďko nikdy.
3: Vynikající, Romane, vynikající skladba, hned ta první, která vyšla jako ta první ochutnávka, Arrogant Boy, to si myslím teda, že jestli jsi sám neslyšel ještě, tak to budeš
2: koukat. Já myslím, že asi ani ne, takže klidně budu zvědavej, jasně.
3: Jo.
2: Díky moc, ale
3: jako,
2: ahoj,
3: jako první mějte. Ochutnávka je to skvělý a jestli taková bude celá deska, tak to
2: jasně,
3: už se na ní teda hodně
2: uvidíme,
3: těším.
2: Uvidíme, veď, jasně. Dobrý, děkuju, ale měj se, jo? Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Ivan, Havičku Brod. Prosím vás, chtěl bych pro moji Marušku skvělou zahrát prostě pomalou od Ozio, je mi jedno, co vyberete.
2: No tak pokud to necháš na mě, tak to si mi moc neulehčil, Ozio má spoustu krásných pomalých věcí. A já bych teda s tvým dovolením, teď mi napadá, vynechal Mama I'm Coming Home, tu přece jenom máme už hodně ohranou a sáhnul bych po něčem stejně dobrým, ale ne tak známým třeba.
1: Jo, to budu rád a děkuji moc.
2: Dobře,
1: a
2: takže...
1: A všem krásný večer a tak nějak hezký víkend.
2: Tak děkujeme.
1: Díky a děkuju moc.
2: Za chviličku tam posílám toho Ozio, jo?
1: Díky.
2: Ahoj.
1: Tak čus.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, poprosíme něco od kabátů. Chtěli bychom to pro bráchu Vaška tam nahoru do nebe. Zítra by mu bylo 54. Děkujeme, Tom a Radka.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, já tě zdravím. Tady Alena z Mohnice.
2: Ahoj, ahoj, Aleno.
1: Zahraj, prosím, Schody do nebe od Led Zeppelin. Bude to pro tebe, pro mého manžela a pro mě. A moc krát děkuju a krásný večer.
2: Děkujem, mějte se hezky, zdravím do Mohelnice.
1: Ano, děkuji. Ahoj.
2: Ahoj.

0: way to heaven.
1: Tak kterou dáme?
2: Je to na vás, býťáci.
1: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
3: A dobrý večer, tady Petr z Patokrý.
4: Dobrý
3: Můžeme
4: večer.
3: Ano. Písničku.
4: No, povídejte.
3: Já bych chtěl zahrát pro moji milou ženu, jelikož v pondělí budeme spolu 20 let a chtěl bych zahrát písničku od Tří sester Mexiko, Mexiko. Je to možné?
4: Je to možné. No, má to nějakou souvislost s mistrovstvím světa ve fotbale teď?
3: Nebo... Ne, to nemá. To je prostě jenom od Tří sester Mexico Grande, Sobrero, Granda, Tequila, nebo tak nějak zní ta
4: píseň.
3: Ale i tak to může být jako souvislost. Za pár dní, příští týden se snad s Mexikem, mám takový tušení, ne?
4: Ano, to bude náš poslední zápas na mistrovství světa.
3: A pak budou kluci asi domů možná, no.
4: Vidíme to úplně stejně, nějak. Ano.
3: No, tak asi tak nějak. No, tak já vám moc děkuju a zdravím všechny býťáky a vás taky samozřejmě ve studiu.
4: Tak já vám přeju do dalších mnoha let, ať se daří. A třeba zase někdy se ozvěte a moudře pohovoříme o našich úspěších v Kopané.
3: Dobře, já vám moc děkuji za přání a příště můžeme pohovorit zase dál. A mám radši hokej než fotbal, je to tak, no.
4: Ano.
3: Takže se mějte krásně a slyšenou.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, ráda bych nechala zahrát své dceři Toničce něco od Ronnie James Dio. Je to jedno, ať už ze Sabaty nebo z Rainbow. Ona si to zaslouží, dostala se na všechny vysoké školy, co chtěla. Děkuju, Lucka. No tak samozřejmě za takovýhle úspěch musím zahrát. Od Ronnieho Jamesa Dia určitě tady něco vybereme. No a dceři přejeme, ať se tedy daří, ať už si vybere jakoukoliv školu. No a přeji hodně, hodně úspěchů i nadále. A tady na takový ten rozjezd do toho dalšího cyklu životního posílám Ronnieho Jamesa Dia.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Dovolal jsem se na tady písničky na přání na pípu.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Jo, můžeme si nechat zahrát.
2: Určitě, povídejte.
1: Tak my bychom chtěli od Krausberry ohníčky.
2: To bychom mohli, Krausberry ještě dneska nebyly, určitě je tam dáme.
1: Fajn.
2: Pro koho to bude a kam to budeme posílat?
1: Jo, bude to pro babičku Růžu, která už s náma není a s kterou jsme se dneska loučili. A taky pro syna Eliáševi, který je v autě.
2: Tak jo, a kam jedete?
1: Jedeme do Konstantinových lázní, kde se máme v plánu zítra koupat v lomu.
2: Ano, tam je to moc pěkné. Tak jo, tak si to tam hezky užijte a doufám, že dobře dojedete.
1: Děkujem, díky.
2: Ahoj.
1: Na shledanou, pěkný večer.
2: Na shledanou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: U vašich SMSek ještě chvíli zůstaneme, vybírám další. Zdravím nejlepšího výčepního, děkuji, a prosím dostupné kapelu Fallbeat, Furivicht, pro moji Marušku kapitánku, mám ji fakt rád, a pro všechny kulatý lopaty, který ještě makáme, díky, Stupenský Krakonoš. No, pokud ještě některé kulaté lopaty makají, tak pánové, přeji vám, ať už co nejdřív dojezdíte, slezete, no a dejte si třeba zaslouženě něco dobrého. A já vám k tomu pošlu nějakou parádní muziku, třeba Fallbeat.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. Já bych prosím pro svoji sestru zahrát Every Breath You Take.
3: No, dobře, dobře, tak jo. A kam to budem posílat? Odkud voláš?
2: Olomouce.
3: Aj, z Olomouce. Krásné město, tam jezdím moc rád. Tak tam pozdravuj a já tam za chviličku pošlu tu tvoji oblíbenou písničku, jo?
2: Dobře.
3: Tak jo, tak díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Taková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, Libo, zdravím. Dobrý večer. Snažím se k vám dovolat. Konečně se mi to povedlo. Jo? Sabaty, God is Dead.
2: Jo, to bychom mohli. Jasně.
1: Volba. No, já to miluju. Navíc mám ještě příští den narozeniny, takže.
2: No, tak vidíš, tak máš dárek od nás dopředu.
1: No, jo.
2: Ale nepopřeju tě, dopředu se prej nemá přát.
1: No to je pravda, já to máš ve středu, abych se to dožil.
2: Ale to jo, ale nevím, říká se to, ale nevím z jakého důvodu. Tak aby jsme to nezakřikli. Dobře, tak jo. Tak dáreček můžeme dát, ale přát tě nebudu. To doufám.
1: My už to slavíme dneska, takže to je ideální.
2: No, paráda.
1: Aby jsme náhodou něco neprošvili.
2: Tak. Lepší dvakrát než vůbec.
1: Takže nic se nemá odpárat. Takže kdybyste byli tak hodně a zahrali mi to, bylo by to úžasné.
2: Jasně, Black Sabbath, God is Dead. Jo?
1: Jo, paráda.
2: Dobře, tak jdu to hledat. Ahoj.
1: Ahoj.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu B.
1: Tak Víťáci, koukám, že do zavíračky v 11 chybí už jenom necelá hodina, takže jestli máte nějaký tip na kapelu, kterou jste třeba ještě dneska večer neslyšeli a chtěli byste to napravit, pošlete mi SMSku na 720 001 222, no a nebo si o tom můžeme popovídat na lince 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera na rádiu B vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Radku, ahoj, prosím tě, jestli je to možný pro moji dceru Verču, která nosí pod srdíčkem naše třetí vnouče od komunálu pod maskou klauna. Je to možný?
2: Jo, to tady mám.
1: Tak do rádia Beat prostě pohodu, ať hrajete furt takovou muziku fajnovou, prostě ať se to lidi nám líbí a ať je všude klid, jo? Radku, děkuju.
2: Dobře, děkujem.
1: Děkuju, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radko, prosím o zahrání skupinu Accept, skladbu Burning pro Kamču z Hradce Králové. Ahoj Vašek.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, tady tě zdraví Motokokot ze Znojma Luďa. Tak zatím tě mám velkou prosbu. Minulý týden jsem byl na Motokfestu a moje žena se mnou nemohla jít, protože měla tři noční, takže bych jí chtěl zahrát její oblíbený Panoptiko, který tam hrálo.
3: No, to bychom mohli, určitě, to víte, že...
2: No, zatím jsem ji ještě neslyšel dneska u tebe, tak prosím tě, vyber nějakou pěknou pecku a pošli to senka do Znojma. A všem motorkářům a všem lidem, kteří trpí v tom horku.
3: Od Panoptika určitě tady něco najdeme. No a pokud tvoje paní promeškala díky tomu ten koncert, tak... To je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ještě pořád máte šanci je někde vidět, protože letní festivaly teprve vlastně pořádně začínají a určitě je někde ještě chytnete.
2: Jo, takže pro moji milovanou paníčku, jo?
3: Ano, ano, určitě, za chvilku tam něco pošlu.
2: Děkuju a přeju ti pěknou šichtu.
3: Jo, děkuju, to není šichta, to je taková zábava v podstatě. To je radost, přesně tak.
2: Tak jo, tak pěkný večer, ahoj.
3: Tobě taky, ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Volám do rokový pípy, je to v pořádku?
2: Ano, naprosto v pořádku. Povídejte.
1: Já bych chtěl zahrát Erika Clapna, pokud to bude kokain, nebo JJ Kejla, to je jedno, s kterým podání to bude.
2: Kokain si dáme, určitě.
1: Ok, děkuji moc, hezký večer.
2: Dobře, a chcete to někomu věnovat, nebo poslat, nebo jenom prosím?
1: Manželce Lucí, která se tady o mě stará po těžké nemoci, tak to jí náležitě patří.
2: Tak já vám přeju, aby už se všechno v dobré obrátilo a jestli manželce uděláme radost touhle písničkou, tak já ji tam hned posílám, jo?
1: 100%. Děkuju moc.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady Román Svitavy. Já bych si přál ke 40 letům zítra. Máme s manželkou 40 let seznámení. Tak kdybych nám mohl zahrát Pekelný zvony. Není to žádný úlet, ale máme rádi AC/DC.
2: 40 let, jo, co se dá k tomu popřát? No. Jenom to nejlepší do dalších let, no.
1: Loni s nám zahrál 39 letům Jsem prý blázen jen, tak letos nám zahrál.
2: Jo, pravda, no. To si pamatuju, no, to jsme hráli.
1: To byla úplně poslední písnička Rokový pípí, před rokem přesně.
2: Jo, ano. No, tak teď dáme Hells Bells teda, dobře.
1: Díky moc a pěkný večer.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Je, dobrý večer. Můžu vás vole poprosit, vole, tady domů, když jste zahráli, vole, pro Bořitováky, vole, tady to takové modlitbu pro partu.
2: Tři sestry, myslíš?
1: Ano, přesně tak.
2: Už si je tam někdo objednal, ale to asi nevadí, já vám je dám klidně znova.
1: Si myslím, že to je taková písnička, která...
2: Která potěší vždycky.
1: Jasně, přesně tak. Tak jo, díky
2: jdeme,
1: moc,
2: jdeme na to.
1: Jsem rád, že jsem se
2: domluvil. Tak fajn.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj, tady Ondra.
3: Ahoj Ondro, jaké máš přání?
2: Si můžu poprosit Iron Maiden Wasted Years?
3: Maideny už jsme sice hráli, ale já si myslím, že to nebude vadit, když je dáme klidně znova.
2: Super, díky moc.
3: Pro koho to bude, komu to pošlem?
2: Tak pro Žofinku, pro moji dceru, pro Rozárku, pro druhou dceru a pro manželku tady k nám do auta a jedeme teďka domů z rodinný sešlosti na Mořinu. Díky.
3: Dobrý, tak jo, ahoj.
2: Ahoj.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, Jirka, dobrý večer, Hradku, prosím tě. Já už vás poslouchám přes 24 let a za tu věrnost, jestli bys tam našel buď to od Cata Stevense, anebo Creedence Revival.
2: Creedence určitě, toho tady máme spoustu.
1: Co no, bys... ale Cata Stevense tam máte taky určitě, protože ho pouštíte, ne?
2: Máš pravdu.
1: No, to je výborná super muzika, takže jestli za tu věrnost...
2: Je to jedno... Co vyberu? Já
1: určitě to je jedno, je to taková krásná melodická muzika.
2: Dobře, Cat Stevens, jo? Třeba Cats in the Cradle.
1: To je úplně fuk, to je jedno, děkuju, ale.
2: Dobře.
1: Děkuju a mějte se moc hezky a ahoj. Jo.
2: Díky za tu věrnost, doufám, že ještě vydržíš.
1: Vždycky, já mám spoustu už takových zážitků jako s vaším rádiem, ale to musím jako, až někde se potkáme, uvidíme, tak to bude zajímavý.
2: Dobře, tak jo.
1: Dobrý, fajn, děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, prosím o cokoliv od kapely Beast in Black. Bylo by to jenom pro mě. Bylo mi 60 a už to zkrátka přestává být legrace. Děkuju, Jirka z Moravského Krumlova. Jirko, můžu tě ubezpečit, že ta pravá legrace teprve teď začíná. Ty vůbec nevíš, co před tebou ještě všechno je.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ještě máme chvilku času, tak já se zase podívám mezi vaše SMSky. Jo, tahle by byla dobrá. Ahoj Radku, můžeš nám zahrát Turbo a Tommyho Tyra píseň Time of My Life? Sedíme tady, posloucháme rockovou pípu a je nám fajn. To je dobře. Moc děkujeme, zdraví Jarda, Romana a soused Pavel. Tak když tam tak hezky sedíte a posloucháte, je vám fajn, tak já myslím, že touhle písničkou to ještě můžeme podpořit. Turbo a Tommy Tyra, Time of My Life, to je moc hezká věc, tak tady vám ji posílám. Heaven.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, rádio, tady Kolíš.
2: Ale nazdar, ahoj, ahoj.
1: Tak, jsme tady v Nechodicách od sestřenky, od mojí kamarádky Ivety. Slavíme 60. její a chtěl bych něco na se zahrát. A kdybyste měl třeba Kiss Forever, šlo by to?
2: No, to víš, že jo, parádní věc.
1: Jo?
2: Forever, no, to se i hodí, že jo, aby dlouho žilo. Ještě
1: ano,
2: teda.
1: Ano, ona říkala, že 40 roků by tady chtěla být.
2: No tak, nemusí když tady být dlouho, úplně tak... na věky, forever, ale 40 roků je pěkný.
1: Jasné, ale tak dlouho tady straší do stovky, to také, že?
2: No, to jí ale neříkal.
1: Ne, to ne.
2: Dobře, zahrajeme to tedy Kiss Forever, rád tam dám tuhle věc samozřejmě a že jí taky přeju všechno nejlepší a
1: jasné.
2: Minimálně těch 40 ať ještě dá.
1: Ano, fajn. Rádio, děkuji moc.
2: Není zač,
1: měj se. Zase, jo?
2: Jo, určitě, díky. Určitě, ozvi se, ahoj.
1: Jo, čauky.

0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dnešní rocková pípa je pomalu u konce, mně už tady zbývá jenom to jedno poslední hudební přání, které za chvíli splním a pošlu vám do éteru. Ale ještě předtím bych vám jako vždycky chtěl poděkovat za všechny ty vaše nápady, tipy a za všechny maily, zprávy a telefonáty, ze kterých jsme mohli dneska společně sestavit playlist pro rockovou pípu. Mrzí mě teda, že jsem nemohl splnit úplně všechna vaše přání, ale co nevyšlo dneska, může vyjít příště. Což je tedy zase v sobotu v 19 hodin, kdy se tady na rádiu Beat opět otevře náš výčep, no a roztočíme naplno další rockovou pípu. Do té doby se mějte fajn, užijte si zbytek krásného letního víkendu, a to třeba ve společnosti dobré muziky na rádiu Beat. Pro dnešek se s vámi loučí a dobrou noc vám všem přeje Radek Lajtl. A tady je na závěr to poslední dnešní přání.
2: Dobrý večer. Pasan z Přestavilek, prosím, k 65. nám zahrát od Pink Floyd You Wish You Were Here. Chtěl bych, abys tady byl, abys tu byla.
1: Dobře, to můžeme zahrát. Samozřejmě, pokud je to pro oslavence, který tam někde sedí poblíž, tak já ho taky zdravím a k těm 65 nám přeju co nejvíc zdraví, štěstí, pohody a radosti z muziky.
2: Oslavenec si to přeje přímo na drátě a moc děkuje.
1: Dobře, tak jo, tak to jsem to mohl říct asi rovnou. Tak
2: hele, díky nejlepšímu rádiu.
1: Tak si užij hezký narosky. No a Pink Floyd ber jako takový malý dárek na dobrou noc.
2: To je velký dárek, děkuji.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.